0: Dámy a pánové, dnešním hostem podcastu Hana jede je Ivo Kosina, instruktor bojových sportů, střelby a sebeobrany. Ivo, vítej u nás.
1: Dobré odpoledne, Lukáši. Dobré odpoledne.
0: Když se řekne zbraň, hodně lidí si představí střílečky. Ve filmech tohle vypadá hodně jednoduše, obecně používání zbraní a samozřejmě ty akční scény. Ty máš zbraní zkušenosti, jak je to ve skutečnosti?
1: Jak bych to řekl? Jedna věc je tak, otázka toho použití těch zbraních při sportovní střelbě na tomu určených zařízeních, třeba na střelnicích, a jedna věc je v té realitě běžného života. I na těch střelnicích člověk musí velice, nebo to nejdůležitější, na čem se bazíruje, je bezpečnost. To je základní věc. A je potřeba si představit, že i na té střelnici, kdy všechno je v klidu, všechno je tak, jak má být, lidé mají jasně daný terč, mají na to spoustu času na ten výstřel, připravit se, tak i tam může docházet k excesům. A když si představíte, že to reálné použití v podstatě jakékoliv zbraně dochází v situaci toho nejvyššího stresu, zatmy, křiku, policejních majáků, může tam být krev, může to být velice vypjatá situace, tak i lidi, kteří jsou velice zkušení v ovládání v podstatě jak i těch rukou a nohou v těch bojových sportech, tak zbraním v tom střeleckém ranku, tak vlastně dělají spoustu chyb, které mohou mít fatální následky.
0: A můžeš nám prozradit, jak dlouho ty už jsi třeba tady v tom oboru zbraní, nebo jak dlouho máš třeba zbrojní průkaz?
1: Já mám zbrojní průkaz, tuším, od nějakého, řeknu, 96. roku, takže docela dlouho. Ale stejně jak v těch bojových sportech, čím déle ho mám, čím víc střílím, tím víc mám pocit, že mi to jde. Jakoby, že vím, nebo jinak, že jsem schopen daleko víc vidět ty chyby, které dělám. Snažím se je samozřejmě napravit, ale opět říkám, ten stres je obrovský. Jo? Ten rozdíl mezi tím, když a vůbec nebudu teďka mluvit o ulici a budu mluvit o závodech, ať už jsem dřív sportoval v těch bojových sportech, tak i v té střelbě, tak když tu disciplínu střílím sám na té střelnici, tak dosahují podle mě úžasných úspěchů. A potom tam kolem vás stojí ta banda těch lidí, ten takzvaný timer udělá za tím vaším uchem píp, tak najednou je to všechno úplně jinak.
0: To je vlastně hodně podobné jako tady, když se rozsvítí světla, tak člověk taky najednou trošku nervózní a není to tak, jako když si povídáme v hospodě. Já se ptám, nosíš ty u sebe někdy zbraň?
1: Paradoxně nosil jsem, když jsem to s tou zbraní tak moc neuměl a když jsem měl takový ten pocit, že ta zbraň něco vyřeší. Dneska už a tu zbraň většinou nenosím, taky hlavně z toho důvodu, že ještě nevím, kam půjdu z práce. Jo, že mi třeba zavolají kamarádi, hele, pojď na pivko s náma, nebo tak, a to se samozřejmě nesmí. Generuje to další problémy, kromě toho, že to nesmí, tak i kdyby to člověk načerno udělal, tak

0: řešit slovně. Někdy i třeba jakoby hrozbou, někdy naopak jako takovým tím, že se člověk otočí, tak jako otočí, ale jako ostražitě a prostě se zbalí a odejde, jo. Ale jsou situace, kdy to nejde, jo. Zvládně, když tam nejste sám, někdo může ohrožovat někoho jiného, někdo uráží třeba vaši rodinu nebo chystá se někoho napadnout, že člověk by se mohl, nebo je tam nějaká třeba žena, nebo já, když jsem ještě bydlel v Hodolanech, tak jsem po mně často večer jezdil domů tramvají, tak jsem vystupoval třeba s bezdomovci, to byl takový můj oblíbený sport, že opravdu nějak v násilí, ale prostě pojď frajere, jako tady ty lidi nebudeš napadat, tak jsme vystoupili na zastávce, jo, a bylo to tak, že někdy se člověk, i když se ho to netýká, by se měl jakoby postavit a vlastně a nebyl žádná rvačka, žádná pranice, jenom se člověk prostě postaví, trošku roztáhne ty ramena jak krocant.
1: Což v tvým případě není vůbec problém, teda.
0: No, ne, si netroufal, ale a že to občas, nebo většinou to stačí takhle. Ale jsou situace, kdy opravdu stalo se mi, že jsem večer hrábl na zbraň i v Olomouci.
1: Mm-hmm. A ty jsi mluvil o té situaci z veřejné dopravy. To se teda, jako zažil jsi to někdy, že by opravdu třeba bezdomovci napadali někoho v tramvaji? Nebo?
0: Oni nenapadají, nebo ty situace, které já jsem zažil, řeknu, když já jsem vystoupil třeba za poslední třeba 3 roky, tento rok ne, protože nejezdím teďka tramvají, bydlím v centru, tak to bylo třeba, já nevím, jednou do měsíce jsem měl spíš, že ty lidi nenapadali, oni obtěžovali. Jo, že prostě se potácí tou tramvají, vyřvává, jo, nebo jsou 2 nebo 3, tak prostě se člověk zvedne a řekne jim, chlapi, konec, vystupujete, nebudem se o tom bavit, pojďte. A většinou to tak jde, případně mu člověk pomůže, jako třeba za límec, jo, nebo něco takového, ale žádný jako násilí nebo něco takového. A ty lidi to jakoby vždycky kvitovali s povděkem a těm bezďákům to v podstatě nějak moc nevadilo. Ale já teďka nemluvím a možná se trošku tady, aby jsme nepletli pojmy, já nemluvím o lidích bezdomova, já mluvím o lidech, kteří jsou za A bezdomova, za B jsou nafetovaní a za C jsou opilí. A většinou je to všechny ty 3 nebo aspoň 2 z těch věcí jsou společný takhle. Jo? Takže jako opravdu tulák, jo? Nebo opravdu takový ten bezdomovec toho amerického typu, jak to vidíme v těch filmech, tak s těma jsem jako problém neměl, když tam si někdo sedí a bohužel i smrdí, tak jim je to s Jisusem jedno, to si má řešit dopravní podnik, do toho se já vůbec jakoby nepletu, jo, tak vidíte, jak sedí třeba, jo, je pokálený, tak všichni dělají to kolečko široké kolem něho, ale nikdo se do něho, když on jako to je věc dopravního podniku, já jsem řešil jenom případy, kde se to, že se obtěžovali ty lidi.
1: Je pravda, že nerad bych tady s tebe teďka udělal to, že jsi nějaký strážce.
0: Ne, to je přesně tak, jo, a to ani nejsem, ani mě to v podstatě netrápí, to je věc dopravního podniku.
1: Já proč jsem se na to vlastně ptal, je to, že velké téma je volné držení zbraní. Samozřejmě v Americe, v některých státech je to třeba povolené a dokážeš si představit, že by něco takového bylo jako reálné i v České republice?
0: Myslím si, že naše zákony jsou víc než dobré, skoro bych řekl bych chvalitebné, že není důvod je měnit a není důvod dávat lidem možnost volně kupovat zbraně. A paradoxně možná trošičku mluvím ani ne tak sám proti sobě, ani ne proti té střelecké obci, ale možná bych daleko víc zpřísnil třeba držení plynových pistolí a těhletí, protože já možná teďka budu nepřesný, ale když řeknu, že na území České republiky v minulém roce, a teď si fakt vymýšlím to číslo, řeknu, bylo spáchaných 30 tisíc trestných činů se zbraní, ale možná to bylo 5, jo, to se teďka omlouvám. Ale berme to jenom jako číslo, jo. Tak 95% z toho bylo spácháno zbraněmi kategorie D, což jsou plynovky, což jsou vzduchovky, což jsou airsoftky. To znamená, že já si vezmu vzduchovku nebo airsoftku a půjdu vybrat banku a už budu nebo někoho přepadnu s touto jakoukoliv atrapou, tak už to je považováno.

0: používané ako zbraň a je spadá to do tejto kategórie. Další zbylá procenta padají na, už na takové ty reálné střelné zbraně, to znamená řeknu těch 5%, a tam zase musíme říct, že třeba 1% z toho jsou nelegálně držené zbraně, takže s tím žádný zákon stejně nic neudělá. Mm-hmm. A další, ale to je opravdu docela obtížné, jako se nad, si myslím, že to člověk musí být v tom podsvětí asi nějaký už kovaný. A další velký procenta spadají na sebevraždy. Protože i sebevražda je trestný čin v zásadě, akorát, že není koho soudit. A opravdu mizivé procento je s legálně drženou zbraní a to jsou v podstatě na jednu stranu šílenci, i když Ostrava nebyla tuším spáchána legálně drženou zbraní, ale třeba Brod před těma mnoha lety, tak ten byl spáchaný a ten v těch čísel hodně jakoby zahýbal s tou statistikou. Ale jinak opravdu se to neděje. Jo? Každý může přeskočit v hlavě, to já chápu, jo, že nachytá manželku se sousedem a jenom třeba vyhrožuje nebo něco. Přesto to padá na bedra samozřejmě těch slušných majitelů těch střelných zbraní. Takže osobně za mě nejsem ani pro uvolnění, ani pro zpřísnění.
1: Jasně. Takže tak, jak je to nastavené teďka v podstatě ty zákony, tak...
0: Budou se teďka lehce zpřísňovat v souladu s tou evropskou nebo s nařízením Evropské komise, ale tak nějak to bude po staru trošičku. Bude to takový, že to bylo dřív takhle a teďka to bude trošku víc takhle. Ale v zásadě se nic extra měnit nebude, jenom se něco překvalifikuje. Tak dobře, nebudou ty dlouhé zásobníky, budou krčí zásobníky, ale v zásadě by to, doufáme, mělo zůstat víceméně při starém. Mm-hmm.
1: No a kdybychom měli charakterizovat teďka člověka, který si třeba jde dělat zbrojní průkaz, má zájem o to vlastní zbraň. Ty, protože děláš instruktora, tak se s těmito vlastně zájemci a uchazeči potkáváš. Tak kdo je třeba typickým zájemcem? Je to třeba člověk, který si kupuje zbraň pro obranu, nebo to může být člověk, který třeba má zájem o zbraně, čili chce to spíše za nějakým sportovnějším využitím, aby chodil na střelnici a tak dále. Kdo třeba převažuje?
0: Pro mě jsou nejideálnější typy lidí, třeba ty konkrétně, jo? Chytrej, obyčejný, slušný člověk, který ho to zaujalo jako sport a má k tomu nějaký vztah. Já mám trošičku malinký problém s lidmi, kteří jsou až příliš moc militantní. Takový ty řeči, my ty zbraně nedáme, to vás tady radši postřílíme, nebo obráceně, já nevím, já sice na střelnici chodit nebudu, ale já tu zbraň mám pro jistotu doma, kdyby náhodou něco, tak tyhle lidi jsou pro mě jakoby tak trošičku potenciální problém a nedivím se, že ten poslanec, který má rozhodovat o zákonu zbraní, o zbraních a zároveň má o dětských hřištích a dopravě a ním, že a on těm zbraním vůbec nerozumí, nebo o chovu slepic. On nemůže rozumět nikdo všemu a když si pak přečte tyhle ty věci, tak řeknou, to jsou sami idioti, jo, tak to mě nezajímá, jo. A já, když se mnou ty lidi občas hádají, protože občas té politice lehce činný jsem, tak jim říkám, ale vidíte se, on tady schvaluje, on není střelec, nerozumí tomu a ho třeba zajímá, nebo ty lidi z toho sídliště zajímá víc dětský hřiště, tady malý princ, než nějaký držení zbraní. No, tak si nesmíte divit těm lidem. Spíš vy musíte vystupovat jednotně, slušně, argumentovat, ale jako asi nevyhrožovat. To je asi to nejhorší, co můžeme udělat i pro tu situaci.
1: Jasně. Pokud bychom se měli třeba bavit o tom, když někdo teda by si chtěl stát majitelem zbraně, tak zeptám se, kolik třeba stojí taková zbraň, kolik stojí ten proces toho, než vlastně člověk získá to oprávnění, aby zbraně držet mohl?
0: Ta situace je taková zvláštní. Paradoxně je to Na jednu stranu jednodušší než řidičák, výrazně jednodušší.
1: Jednodušší je to.
0: Výrazně jednodušší, na druhé straně výrazně složitější. O čem mluvím? A v tom je i taková ta, mohlo by se to trošičku ještě zlepšit, ale zatím to funguje a není tom problém. Je to tak, že aby člověk mohl mít zbrojní průkaz, takovej ten, že ho může. Může chodit na střelnici, může to nosit i u pasu za splněných nějakých podmínek. Musí být starší 21 let. Občan České republiky. Musí být bezúhonný a spolehlivý. Bezúhonný, že nemá ani přestupek. Jo? Běžně se berou zbrojáky za to, že nadýchám větší zbytkáč v autě. I za to mě můžou vzít a vezmou zbroják. Jo? Takže to je taková ta přímá věc. To je ta bezúhonnost, že nemám ani přestupek, ani trestní čin, ať už podmínku nebo to. A po uplynutí toho trestu je tam nastupuje takzvaná spolehlivost. Takže a to řeknu hodně zjednodušeně, to, co jsem měl tu podmínku a vypršela mi, tak ještě jednou tolik. Jo, nebo ten přestupek, tak ještě jednou tolik. To je ta spolehlivost. Takže tohle, když já, takže je tam poměrně dlouhá doba, aby ten člověk jako se osvědčil. Potom musí být zdravotně způsobilý, což znamená, že musí jít za obvoďákem a první, kterou musí udělat, musí jít za obvoďákem. A to taky úplně není špatně. Teďka občas se vždycky něco nastoupí, že musí tomu jakoby dávat ty psychologové nějaký posudek. Tady to funguje jinak. Tady to funguje tak, že ten obvoďák zná toho žadatele. On je pacient, ale on je teďka žadatel. Že? Takže toho žadatele. A on rozhodne, jestli ano, nebo ne, a nebo ho pošle na psychotesty. Je to jeho zodpovědnost. Protože ten psycholog vůbec nezná. Mu dá 4 tabulky, tady flek, co to je, vrána nebo motýl. Motýl, aha, tak dobře, máte smůlu. Takže je to nastavení na ty obvodňáky a není to špatně, osvědčuje se to. A ten samozřejmě ten má tu odpovědnost a povinnost poslat do psychologovi, nebo mu to rovnou zamítnout. Mm-hmm. Stejně tak, jakoby musí se co 5 nebo 10 let podle skupin chodit zase na ty při žádání nového zbrojáku, zase k tomu lékaři, mm-hmm. tak on to musí potvrdit. Mm-hmm. Takže jak mám ten zbrojní průkaz a jsem spolehlivý a způsobilý, jdu na policii České republiky, na odbor zbraní a tam požádám o ten zbroják. Ty policisty to vůbec nezajímá. Řeknu, jasně, vyplní s váma ten formulář a řeknou, za měsíc v tolik tam a tam. A už se o vás vůbec nestarají. Teď je na vás, co vy ten měsíc budete dělat. V ideálním případě, respektive ta zkouška se skládá ze 4 částí. Teorie, testy, bezpečná manipulace se zbraní, rozborky a sborky z příslušných zbraní, které jsou dané, a potom samotná střelba. Takže ten člověk se ty testy naučí sám, přijde třeba k nám na střelnici, my ho naučíme všechno ostatní. Většinou už to tak je, že máme skoro 100% úspěšnost, pokud ten člověk neudělá nějakou opravdu krpu. Je to docela přísný zase v tomhle tom, že malý otočení zbraně, já nevím, zapomenutí při rozborce se zásobníku ve zbraně nebo tak, znamená, že ten člověk odchází. No a pokud to a to je zase ta bezpečnost, pokud tu zkoušku složí, oni řeknou OK, přijďte si pro zbrojní průkaz a mezi tím mají na to řeknu, měsíc a během toho měsíce oni zjišťujou na těch příslušných úřadech, jestli opravdu jste spolehliví, bezúhonní, dotazují se na radnici nebo na ty orgány obce, jestli tam nemáte nějaké škraloupy, projíždějí si všechny rejstříky a když tam vidí negativní, tak teprve potom vám dají ten zbrojní průkaz.
1: Mm-hmm. Ano, pak pokud by tam něco našli, tak předpokládám, že přijde zamítavý vlastně stanovisko.
0: No, úplně takhle. A všechny ty peníze, co jste za to dal, abyste měli představu, celý ten proces, včetně těch zbrojních skupin, včetně nějakého školení. Každá zbrojní skupina stojí 700, většinou stačí dvě, pokud myslivec ještě jedna. Nějaká ta příprava stojí 12-13, potom samotná ta zkouška stojí toho zkušebního komisaře 600, poplatek, potom za tu praktickou zkoušku tuším 13, jo, nějaký kolky. Takže pokud chci mít tu zbraň, tak za ní dám, ne za zbraň, pokud chci tu zkoušku jakoby dotáhnout dokonce finančně, tak mě to bude stát, dejme tomu, kolem 6-7 tisíc. Protože si může přikoupit ještě nějaký hodin, když ta střelba nejde, jo, že s ním ještě jako něco absolvoval, to už je třeba 500 nahoru, to, je, to jsou malé částky. A ta samotná zbraň, když se na to ptal, myslím jako za začátku, tak ty použité zbraně jsou okolo od 3 000, aby to bylo jako už trošičku jako něco do těch takový ty normální, takový ty takzvané glocky, nebo ty od ČZ-ty 15-20 tisíc.
1: 15-20, Mimochodem, jaký je třeba nejpoužívanější model, nebo nejoblíbenější možná tak?
0: Z těch krátkých zbraní je to rozhodně ten Glock, to je ta plastová věc, ono to snad ani není pistolet, spíš nástroj, jo, jakože tím se dá si dělat zatloukat hřebíky, já nevím, použít se to jako hever, já nevím, cokoliv, tak ten je asi nejpoužívanější nebo nejprodávanější a lidi mezi těma lidma nejrozšířenější, ale musím přiznat, že česká zbrojovka po těch letech stagnace ho začíná dohánět těmi svými novými, řeknu plastovými, to jsou polymero něco, modely, těmi služebními moderními pistolemi a už to začíná být skoro v tom prodeji jedna ku jedné. Mluvím-li o krátkých zbraních.
1: A ty teda nejsiš fanta Glocku, jak tak poslouchám? Není to asi tvoje nejoblíbenější zbraň?
0: Ale tak jako jo, jako kdybych opravdu si měl vzít zbraň, kdybych si měl vybrat jednu a nastala tady apokalypsa, tak si vezmu Glocka. Kdybych chtěl střílet trošičku přesněji a za skoro podobné spolehlivosti, tak bych uvažoval o té P10, té nové zbrojovky, zbraně plastové a kdybych chtěl něco, čemu můžu věřit, tak to bude samozřejmě jakákoliv tak, americká 45. Jo? Aby pro ty, co tomu nerozumí, devítky, ty 9 mm Luger, je to je v metrických jednotkách, takže to má 9 a tam to je zase v palcích, takže celá 45, což je teďka, kdybych to měl počítat, já řeknu třeba 12, tuším, že jo, nebo 11 něco, jo, takže je to větší průměr a je ten rozdíl mezi střelbou z té devítky a z té 45 je asi jako kdybyste sedli na 600 Yamahu a potom sedli na Chopra. Jo, že to je takový uskákaný, rychlý, svižný a ta 45 takový bum, bum, jo, že a přitom to není větší rána, větší kopanec, je to prostě takové komfortnější střílení a zároveň ta účinnost a možná i, jak bych to řekl, možná i bezpečnost tomhle tom pro toho, kdo tu ránu obdrží, tak je možná to pro něho je možná víc životu, že to je bezpečnější, nechci to takhle to, protože jestli abych toho člověka, proti už kterýmu střílím, zastavil tou devítkou, tak opravdu v tom reálu jsou to 2, 3, 4 rány. U té 45 stačí jedna, aby si ten člověk sedl na zadek, já to si teďka zlehčovat, jo, ale opravdu, že opravdu do něho nemusíte, představte si, že ten člověk na vás, a může to být divoké zvíře, nebo jiné, vzteklé zvíře, jo, to fakt do toho ty lidi nechci moc plést, ale jo, pod tím adrenalinem, případně nějakou drogou, alkoholem, tak střelíte to, budeme mluvit o zvířatech radši, střelíte to zvíře dostane ranu do srdce, ono je mrtvý, dejme tomu ten divočák, je mrtvý, ale ještě o tom třeba sekundu, 2, 3, 4 neví. Jo, a to divočáci neberou drogy. Byli úplně nesmrtelní, jo. A ještě vás těma klama můžou rozpárat, jo. Takže ta 45 prostě předá té energie víc a vy potom nemusíte třeba u soudu vysvětlovat, proč jste do toho divočáka dal 4, jo. A prostě je tam jasný, že tam je tady. A vysvětlujte soudci, který je jinak určitě vážený a má na to nějaké analýzy, ale že jsou tam prostě 4 v tom divočákovi. Rozumím. Jo, místo jedné. Místo jedné. Líp se to potom obhajuje. Mm-hmm.
1: A já se zeptám tak, že v momentě, kdy člověk si třeba koupí zbraň domů jako na obranu, mm-hmm. tak zajímalo by mě, jestli ji může použít vždycky, když třeba například by se k němu chtěl někdo vloupat nebo něco podobného. Bavíme se tím o krátkých zbraních, ale samozřejmě ne všichni mají doma jenom krátké zbraně, někdo může mít doma i dlouhé zbraně. Dá se třeba použít i dlouhá zbraň na sebeobranu. Představme si situaci, kdybych byl třeba doma a najednou si slyšel někde třeba na zahradě nebo u dveří nějaké šramocení, nebo nedej bože, by to otevřel někdo, koho bys tam nečekal. Šel bys třeba po té zbrani, ať už krátké nebo dlouhé. Je to jedno? Asi není, že?
0: Je, to asi je. To je z pohledu zákona je to jedno. V zásadě platí to, že na jednu stranu my můžeme chránit svoje zdraví a svůj majetek i ze zbraní. Jo? A potom se to různě překvalifikovává mezi tu nutnou obranu a krajní nouzi. Ale v zásadě jde. Zjednodušeně řečeno, jestli už je u mě doma, tak prostě tu zbraň mohu vytáhnout. Otázkou je potom, jestli ji použijí, co vypovím. Takže ale je to tak, že v zásadě dá se to vždycky na tu nutnou obranu uhrát, ale na druhou stranu je potřeba jako, a zase to není jako špatně vymyšlený, je tam ta formulace, nesmí být zcela zjevně nepřiměřená. To znamená, jestli mi do mýho bytu nebo baráku vleze 16-letý 50-kilovej někdo, kluk, v podstatě ještě skoro dítě, protože tam jde prostě krást. A já ho zastřelím. Tak už to může být, a nemá žádnou zbraň, je to zcela zjevně, nebo není to zcela zjevně nepřiměřené. Protože ten soud by říkal, podívejte se, ale vy máte 95 kilo, vy nějak trošku aj jsme se dívali, boxujete, vy nějak to, tak prostě ho zastřelil. Prostě mi dali facky, nechytl za flíger, nevyhodil, anebo jednou rukou, protože má tolik kilo, nevolal tu policii. V obrácení ovšem, pokud bych tam přišel já ze svým 95 kg a tam byla 40-kilová holka, tak má úplně bez problému mě teoreticky může střelit, protože tam je jasná ten rozdíl.
1: Mm, rozumím. A já se tam tak, ono dřív ty zákony byly nastaveny v podstatě, že na, já nevím, pěst mohla jít pěst, na nůž mohla jít jenom nůž jako adekvátní obrana. Já mám pocit, že v poslední době se to už trošku posunulo, že když na tebe někdo třeba, nevím, si židlí, tak ty už můžeš použít ten nůž. Když jde někdo s nožem, tak ty už můžeš třeba vytáhnout zbraň. Je to asi lepší, ne, na ochranu třeba právě?
0: Jo, to ty zákony se posunuly výrazně ve prospěch obětí nebo napadených, to určitě je dobrý. Dokonce opravdu nejen ty zákony, ale i ty výklady, i soudci už to takhle posuzují. A pokud je ten soudce neúplně na vaší straně, tak pořád ten odvolací orgán, kde jsou už jako větší profíci, a tím nechci snižovat nižší, tak nevím až tak o takovém černobílém případě, že by opravdu toho odsou... On tam vždycky něco ještě je, jo, to zase přiznejme, ale opravdu není to tak, že úplně z toho bych vynechal nože. Protože nůž je tak nebezpečná zbraň, že jako útočná, ale jako obranná zbraň je úplně k ničemu. úplně k ničemu. Protože tím nožem v podstatě buď mu neublížíte, nebo ublížíte tak, že ale ten útok nezastavíte, anebo ho zabijete. Jo? Tam jsou mnohem lepší prostředky, ať už jsou to různé pepřové spreje, jsou to plynové pistole, dejme tomu jiný věci, právě ta židle. Proti tomu noží je ta židle lepší než druhý nůž. Jo? Ale jo, vemte si, jako když se podíváte na nějaký vraždy, jako nikdo nemá po 10, ale spíš 15, 20, 30 bodných ran. Jo? Co se týká těch agresorů s nožem. Takže ten nůž na útok výborný. Já teda používám nůž na konzervy, šroubuju tím, ořezávám kábly, mám ho pořád u sebe, ale i když jsem se dostal do nějakého stresu, že už to bylo trošku natahání, tak jsem po tom noží nikdy nešáhl. Nikdy. Protože to je k ničemu z pohledu jakoby z vlastní obrany.
1: A když řeknu, že na to, co dřív, řekněme, vyřešili ruce nebo stačili na to ruce, tak v dnešní době už je třeba potřeba kolikrát vytáhnout tu zbraň, nebo že ta doba se prostě posunula tímto směrem. Budeš se mnou souhlasit, nebo to vidíš ze svého pohledu?
0: Já jsem v tom, já žiju v Olomouci. Olomouci je úžasné klidné město. Opravdu si myslím, že pořád ta dostupnost té služby policie České republiky a městské policie tady je relativně dostupná, že ten člověk často má tu možnost zavolat tu pomoc buď sobě někomu nebo někomu jinému. Takže si myslím, že třeba v té Olomouci, když to posuzují spolu Olomoučáka, tak já se tady cítím velice bezpečně a to jako já dokážu takhle ve dvě v noci se takhle ploužit centrem nebo i parkem, jo, a opravdu necítím tu potřebu a v podstatě možná je to taky tím, jak se nesu tou Olomoucí, jo, že nepůsobím úplně bázlivě, že větší, když mám nějaký jakoby incident, tak to není z pohledu ulice, ale spíš nějaké konverzace, jo, už někde někdo, ale že by mi třeba zastoupil někdo cestu nebo tak, ale stát se samozřejmě může, tak tenhle problém tady nevidím úplně takhle. Ale chápu, že jsou lokality, kde to může být.
1: Jednak lokality a jednak ty máš hlavně velkou výhodu v tom, jak máš fyzickou dispozici, protože oni diváci to možná nevidí, ale ty máš tuším skoro 2 metry, nebo dokonce možná...
0: Ne, já jsem maličký, já mám 1,81 m, já jsem úplně takový to...
1: Tak možná to dělají ty ramena a vlastně celkově, že jde vidět, že jsi dělali bojový sporty, každopádně, když vlastně se takhle s někým člověk potká, nebo s někým v tomto případě s tebou, tak opravdu ten respekt si myslím, že už je tam jako v očním kontaktu minimálně. Takže třeba ty ses nedostal do takových situací, ale že věřím někdo, kdo má třeba dejme tomu 1,70 m a řekněme, nepotkal se někdy s činkou, že by byl nějak namakaný nebo něco podobného, tak třeba tu zbraň má právě proto, že se kolikrát dostával častěji jako do takových situací, kdy...
0: Já to vidím na Edíkovi našem ze střelnice, kolega můj, zaměstnanec, a on vždycky nosil takové dlouhé vlasy a takovou bradku. A pak už ho to tak nějak štvalo loni a říká, tak jsem řekl manželce, ať mě ostříhá. Ono sošilo jako takhle dohola a teď mu tady zůstaly ty hipstrovský fousy. A říká, pak mi říká si, oni si pozli, já jsem vždycky se do mě někdo navážel tohleto, ty ho jsem neměl. A doteď to platí, že on neměl jediný konflikt na ulici. Jenom proto, že si ohlil tu hlavu, ale nechal si ty dlouhý vousy. Takže ani není takhle, ani není takhle a všichni tím pádem budí jako větší respekt a ten problém nemá. Ale jako je pravda, jako že všichni nemůžou prostě chodit do posilovny a cvičit bojový umění, prostě rádi hrajou na husle nebo já nevím, chodí běhat, jo, to je naprosto v pořádku. A samozřejmě každý má nárok na to, aby ochránil sebe nebo někoho jiného. A opravdu, že jsou mezi námi lidi, kteří jsou prostě opravdu programově zlí. To s tím já souhlasím. Tak, jak jsou hodní lidi, úplně parádní, a tak to asi je taková ta křivka, jak je to takhle, že tohle je ten průměr. Pak je spousta takových ale milejch pitomců a milejch lidí a úplně tady v těch okrajích jsou prostě ty dalajlámové a ti netvoří.
1: Rozumím.
0: Prostě tak to je jenom.
1: Já třeba znám i člověka, který vím, že nosí u sebe jako zbraň často a nosí třeba i do práce nebo tak.
0: S dovolením malý.
1: Určitě doplň tekutiny. A my, když jsme se jednou bavili, on mi říkal, ty jsi sice říkal, že se to nesmí, ale on si třeba bere kolikrát i jako fakt do hospody, když jde někam jako večer. Já si třeba úplně do centra, ale jo. A když jsem se optal na důvod, tak on mi říkal, že je to právě z pohledu bezpečnosti, jo, protože se třeba vrací o tom potom později domů, nejezdí veřejnou dopravou, chodí třeba pěšky místama, kde to není úplně třeba bezpečný, nebo může mít nabít dojmu, že by se mu tam mohlo něco stát. No, já si chci zeptat, co je vlastně větší jako taková hrozba. Jestli je to to, že on vlastně jde domů po tmě a někdo by ho skutečně přepadl, hrozilo by tam nějaké nebezpečí a on by byl rád, že tu zbraň u sebe má, aby se ubránil. A nebo to je naopak to, že když je sedí někde v té hospodě, dá si tam o 2-3 kořálky víc a potom tu zbraň třeba nebo při nějakém konfliktu by mohl použít, aniž by chtěl, nebo mohlo by dojít nějakému neštěstí. Tak jak to třeba působí na tebe, nebo jak se díváš tady na ten případ?
0: Já tady v tomhle tom se snažím ctít zákon už kvůli sobě, ani ne tak kvůli tomu, jestli něco hrozí nebo nehrozí, protože jednak vám to tam tady vyleze spolu toho trička a někdo vás udá. Mám takový pocit, že je to takový náš národní sport.
1: Udávání.
0: Mám takový pocit. A někde jsem četl, myslím, že to byl Heinrich za protektorátu, který si stěžoval na to, že a prosil ty české občany, aby už přestali udávat, že tu gestapo nemá
1: kapacitu
0: to stíhat, jo? Že by ani tak ostří nebyli. Já jsem to někde zaregistroval, a to je jedno. Ale to samozřejmě s tím nedá vůbec srovnávat. Teď jsem to bral jenom takový hloupej příklad. Ale že opravdu a tady v tomhletom případě na druhou stranu to udávání je hnusný, na druhou stranu ten člověk páchá přestupek. Takže to je jedna věc. Druhá věc, že opravdu dám o dvě piva víc a někdy tu situaci, kterou bych vyřešil tak nějak klidu, nebo do něho žduchnul, tak mám pocit, že s tou zbraní jsem mistr světa. A to se děje poměrně často, akorát, že ne se střelnýma zbraněma toho té Bčkové kategorie, ale té Dčkové kategorie, to znamená, magoři prostě jdou s plynovkama a prostě machurujou, že oni mají tu střelnou zbraní. Jo? Mm. Samozřejmě mít u sebe tu ostrou zbraň a jít z té práce, ne z té hospody, tak já normálně v klidu ho můžu zastřelit, protože na mě míří na mě prostě střelnou zbraní a prostě nedá se svítit.
1: Tak ty hlavně ani v ten moment vlastně nevíš, jestli je to plynovka nebo...
0: A to samozřejmě, ale na druhou stranu většinou se stane to, že udělám něco, čeho budu, co si myslím, že v tu danou chvíli je správný, ale u těch pěstí a kolen a loktů se to nestane tolik, jako u té střelné zbraně. Bude to prostě nevratné. A já můžu střelit někoho, mám kamaráda, tak nebude to střelný zbraní, je to spíš bojovek. Taky se opil, tak trošku usnul a už je to hodně dávno, tak usnul na lavičce a probral se v ty 4 ráno, nad ním dva Romové a tak prostě vyskočil a strašně zbyl. A to byli jediní dva romští zaměstnanci technických služeb, co měli za úkol vysypávat ty odpadky. Jo, měl z toho velký problém, stalo to peněz, omluví a všechno takové věci. Ale pořád dobře, tak zbyl je, zaplatil, jo, byla z toho nějaký trest. A teď si vím, že opravdu mám tu zbraň, jsem opilý a něco takového budu řešit. Jo, že už se to nedá vzít zpátky a to je dobrý příklad na to, o té odpovědnosti těch držitelů střelných zbraní.
1: Střelný.
0: Jo? Je to, možná to vrátím na začátek, je to, já to vždycky přirvám k tomu, že koupím si zbraň na obranu a je to stejný, jako bych si koupil auto, abych jednou za rok jel na dušičky pro položit věnec. Jsem nebezpečný sám sobě, ale všem ostatním lidem. A tak já to mám i s těma zbraněma.
1: To je pravda, že my, když jsme se tenkrát bavili, ty si vlastně říkal, že je potřeba, i když člověk vlastní zbraň, tak chodit vlastně trénovat nebo střílet. Není to jenom o tom, že jednou za rok, když vlastně potom jde na střelnici a ta střelba prostě je potřeba pilovat, protože člověk, že vyjde vlastně ze cviku, nebo tam možná dochází i k něčemu jinému, že člověk musí si procvičovat ty návyky a tak dále, ty to možná budeš vidět víc.
0: Je to tak, že je to, to použité zbraně je stejný, jakože mám řidičák, mám auto a teoreticky, když chodím na střelnici, tak jezdím trénovat na nějaký ten okruh. Ale to použití té zbraně je vždycky v obrovském stresu a za specificky stížených podmínek. Takže je to jak, takže já tu zbraň používám, jako bych to auto, jsem ten začátečník, který má jenom ten řidičák a to auto, nejezdí s ním, a pak měl jet závod Formule 1 najednou. A ještě za deště, za mlhy a diváci a všechno. Jo, takže samozřejmě to nedopadne dobře. Jo, takže opravdu je potřeba k tomu přistupovat hodně zodpovědně.
1: Jasně. Čili možná je to vlastně i apel třeba, pokud někdo z diváků by přemýšlel o tom, že by si třeba pořídil střelnou zbraň, tak není to jenom o tom udělat si zkoušky, koupit si zbraň, ale je to taky o tom chodit trénovat pravidelně. A třeba se vlastně i zlepšovat, že? Zdokonalovat a tak dále.
0: Ano, trefit se na 10 metrů do toho papírového terče není zas tak jednoduchý pro lidi, co opravdu neví jak a občas jednou za čas si to nejdou zkusit. Jo, pokud to nejsou takový sportovní střelci samozřejmě. Ale je to docela obtížné. Ta rána tam je, i v těch filmech to všichni vidíte, že to udělá takový prásk, ale i na té střelnici, když si člověk nevezme ty sluchátka, tak je to, tak vás to zabolí v těch, ty bubínky se pořádně jako prohnou a teď si vemte, že člověk střelí v nějaké místnosti. To opravdu vám dva dny takhle hučí ten tinnitus, jak se tomu říká, to hučení v uších, tak to normálně máte, jo.
1: No je pravda, že ty vlastně, můžeme říct, od roku 2016, jestli mám správné informace, provozuješ střelnici v suterénu obchodního domu Tympo.
0: Ano.
1: A čili možná je to vlastně i zase pro diváky, pokud by si chtěl někdo přijít vyzkoušet, tak určitě může. Podstatné asi říct, že nemusí mít ani zbrojní pás, že je možné vlastně přijít si zastřílet, i když člověk takhle jakoby z ulice, nebo by měl jenom zájem o to si to zkusit. A jak to vlastně probíhá? Ty jsi mluvil o tom, že trefit i tu desítku je docela...
0: Co desítku? Náročné. Papír. Co desítku? Na 10 metrů ten papír.
1: Vůbec ten papír. A jak se to třeba vyvíjí, pokud se budeme bavit o té střelbě na střelnicích, jestli se střílí pořád jenom typicky, řekněme, v tu chvíli na tu desítku nebo na ten papír, nebo jestli to má nějaký vývoj, třeba pohyblivé terče, vím, že jsou a tak dále.
0: Určitě, jako dneska je trošičku víc populárnější ten v úzovkách ta akční střelba, ono se nám to malinko zvrhává v to, myslím ta střelba, ale u těch lidí, že chcou střílet akčně, ale neumí střílet přesně. Takže ta mířená střelba je samozřejmě základ. Když chci být dobrý hokejista, nejdřív se musím naučit bruslit a teprve potom můžu hokejkou střílet gól, jo. Ale stejně je to v tom střelectví, že nejdřív se musím naučit kontrolovaně zasahovat ten terč a teprve potom můžu jít vozovka na tu akční střelbu, která může být nějak různě modifikovaná, to znamená z různých pozicí, poloh, s přemysťováním a tak dál a tak dál, různý časový pres a tak dál, ale dneska vůbec ten systém té sportovní střelby se nedělá tak, že by rozhodovalo ta přesnost té střelby, ale v podstatě, když vezmu tu sportovní střelbu, tak tady mám ten terč, tady mám ty kruhy a tady je takhle desítka. A ta akční střelba je, že mám nějaké terče, které má tři zóny, ani není vidět, kde je střed. a v té zóně alfa, v té nejmenší, je jedno, jestli to dám sem, nebo sem, nebo sem, nebo sem, ale musím se udržet v tom středu. A potom, když se tam udržím, tak rozhoduje ten čas. Takže ten koeficient čas lomeno ty zásahy v těch různých zónách vlastně rozhoduje o tom, kdo je lepší. Jo? Je tam samozřejmě víc terčů, jsou tam nějaké neterče, které naopak nesmím trefit. Takže ta rychlost do nějaké dané zóny je dneska jakoby nadřazená tomu, abych dlouho a precizoval tu desítku. V tom terči spíš jde u těch služebních zbraní, co jsou právě ty Glocky, ty plastové zbraně, ty P10-ky, jsou na to i konstruovány. Tady na tenhle. Takže nejsou 100% přesný, jakože kdyby měl perfektní střelivo a měl bych to upnutý ve svěráku, jo, tak právě s těma vůlema a tou konstrukcí je to dělané tak, aby to tam bylo někde takhle. Jo, ne takhle, ale takhle. Ale právě ta chyba, ta lidská, i ten stres při těch různých závodech a těch situacích mě nutí jakoby udržet se v nějaké zóně a ten čas maličko snižoval a ještě se musím rozhodnout, jak to tam mám střelit. Jestli se mám vyklonit takhle, jestli si mám kleknout, nebo si lehnout, nebo přidřepnout. A samozřejmě za zachování všech bezpečnostních zásad při té střelbě.
1: A ty jsi věnoval i sportovní střelbě? Takhle jezdí ze strany závody a tak dále? Nebo jen?
0: Taky. A tak spíš takový ty losy, ty lidové obranné střelby, tím, že jsem instruktorem celní správy, tím, že jsem instruktorem městské policie, tak se dostávám i třeba k lepším informacím než běžní lidi, protože samozřejmě ta komunita je tady taková trošku profesionálnější.
1: Rozumím. No, ty jsi zmiňoval, že jsi instruktor nejenom střelby, ale tuším i sebeobrany právě těchto složek. Máš třeba nějaké historky spojené právě s tréninkem třeba, nebo vůbec akcí, které měly na triku muži zákona?
0: Je pravda, že teď už je to lepší, ale bývaly doby, kdy vás, nebo no, taky občas se to stane, že vás prostě ti přijdou noví, ti staří už to znali, přijdou noví, oni jsou mladí, jsou na speedování, myslím jako morál. Jsou to prostě, teď jsme u té jednotky, teď jsem prostě borec, tohleto, a mi říkáte, tady tohle uděje tak, tady si to přetočíš tak, tady tohleto, mně to nefunguje. Uděj to tak, hele, jdeme, ať to máme za sebou. Já si myslím, že to děláš blbě. Tak prostě, tak pojď, dělej, co chceš. Já ti neublížím. A tu oni teda jdou. tak to vždycky nějak skončí někde potom na zemi. Já už mě 1,50, tak já už se u toho trošku zadýchám občas. Takže buď ho člověk samozřejmě mu nesmí ublížit, tak ho musí seknout někam na žebra, nebo stáhnout na zem a uškrtit. Všichni ostatní, ti už takový ti staří maláci, mazáci.
1: Už
0: si to mladý, dost drzej. Tak to jo, ale jo, tak jako každý se snaží jako ukázat. I já samozřejmě to moje ego, to mé lví a kohoutí podle těch horoskopů, ego tam jako jistě je, tak člověk taky nechce prohrát, že? Tak jako aby se neudělal ostudu. Jo, ale jako třeba zase na druhou stranu to dává tomu člověku tu šanci jakoby sklidnit v tom běžném životě. Jo? Já nevím, ještě kdy to bylo naposled, půl roku zpátky, do mě startoval nějaký typek a já už se s nikým nechci na ulici prát. Já přijdu úplně o všechno. Hej, o papíry na hlavu, když tak se to říká. Takže já před rokem to samý. A já vždycky říkám, frajere, nebo někdy takhle, frajere, já s tebou tát prostě nemůžu. Prosím tě, v 8 ráno jsem v gymu na Korně. Budeme tam sami dva, nebo jestli chceš, tak pojď teď, je to jedno. Dáme si rukavice, zamčem za sebou a můžeme si dokázat a můžeme si poměřit přirozeně, jak se říká. Jo? A bude to sport. OK. Jo? Ale já se tady na ulici nebo v hospodě prostě prát nebudu. A nebo mi prostě vypal první, já jsem zvyklý, a potom OK, jasně, nemám problém.
1: Sebe obranu,
0: přesně tak. Jo? A zase, jak to, jak skončí na té zemi, už zase nemůžu pokračovat, protože by to byla rvačka. Že by se z té, často se tak stává, jo? Že z toho napadení se najednou stává jako rvačka těch dvou lidí. Druhá věc je ta, že Boňo je tam pět, vy jste tam sám nebo dva, to znamená pět svědků proti jednomu, nebo dvěma. Jo, je to zbytečný. Pojď, půjdeme na korunu, zapkneme se tam, udáme takový sportovní mač, takový trénink a nikdo nikomu nebude jako nic vyčítat. Můžeme s rukavicemi, můžeme bez. Jo, je mi to jedno, ale prostě na ulici já už se prát nechci.
1: Mě by zajímalo, jestli tohle se někdy někdo přijal, tady tu nabídku.
0: Ne, jako byly tam nějaké nadávky, tohleto, ale rám tam nikdo nebyl. Aha. Jo, to je, jako, to je pravda, že ne. Ale nebo ještě, to už je, víc je to ještě jela Varna, tak nějak, teď jak to bylo to, taky sedím u toho baru a měl jsem takovej splín a sedím tam a tak si tam toho, čekal jsem tam na kamaráda. A teď zase drb. A tak říkám, má zase problém. Sklo, tak v klidu, co chceš, teď mi něco říká, ty seš takovej, tak já to tak odsouvám všechno, já už to mám tak naučený, tak mi nepřistane sklo na hlavě. A říkám, to říkám já, frére, to. A já už mám takové ty návyky, že a to je taková už potom ta praktická věc a proto, jak jsem ti ještě před rozhovorem říkal, že hodně gestikuluju. Mm-hmm. Ono to má poměrně praktický význam, protože já když jsem v nějakém i prostředí, když už něco třeba se v tom vzduchu začne hemžit, tak najednou máte ruce nahoře. Vy můžete říkat tohle to, já nevím, víš, jako to, a nestojím prostě, nikdy nepřistupuji na tu, takový ty, jak těma prsama do sebe naráží, ale prostě pořád mám ty ruce, gestikuluju a vlastně mám ten takový ten, když člověk někdy sleduje ty zápasy v kleci, tak i ti borci, protože mají malé rukavice, tak nemůžou stát takhle, protože by to tím samozřejmě prošlo, tak vlastně mají vytažený ten, a takže takhle v podstatě gestikuluju, no a když se vrátím k téhle historce, tak borec říká, že mi rozbije hubu, já říkám, že vůbec netuším proč. Ale jakože jestli s tím má ten problém, tak jako to, ale jakože mu to úplně neporučuju. A on říká, že teda jako neví proč on dělá kickbox. A já mu říkám, ty vole, to mě zajímá. A kde ho děláš? A říká v Koruně. Jako říká, a já říkám, u mě? V Koruně? U pana, my víme koho, oba dva. A já říkám, ty hajzle, kdyby pan ten okom to je to věděl, že se za něho, za to jeho jméno, tak ti tu hubu roztluče. Jak přijde na trénink? Ty já se tak prostě přijď tam zítra. A já ti to předvedu. Ne, dáte si panáka, pane. Ale že jako normálně by třeba, když ten člověk jako nemá ten takový ten nadhled trošičku, takže chápu, že tak je to, co máš, jak máš, proč máš. Takže ta rvačka je hned, jo, to určitě jako je. Jo, já to hlavně to řeším třeba i s těmi strážníky nejvíc, protože to jsou normálně muži, oni ty lidi hrozně nemají rádi za ty botičky. Problém je v tom, že já nasazuju botičku a nevím, jestli jednám celosvětově hledaným zabijákem nebo s takovým člověkem nebo s makovým člověkem, že ty speciální jednotky, s kterýma mám možnost taky pracovat, tak oni přesně ví, po kom jdou. Jsou na to nachystaní, připravení a tak dál. A tyhle ty lidi jsou podle mě ti strážníci v té první linii, jo, ten friťák je může bodnout, někdo pokousat, ty lidi jsou různě můžou být nakažení a tak dál, praští dehverem, jo, to je to taková složitá práce, protože člověk je to taková trošku represivní složka, přiznejme si.
1: Ano, ano, určitě. No a vzpomeneš si, kdy naposledy se stalo to, že ten konflikt nebo počínající konflikt neskončil právě jenom u těch slov, nebo že bys to vyřešil třeba v rámci nějaké diskuze nebo sklidnění, ale kdy jsi opravdu dal někomu jako naposledy ráno? Mimo tělocvičnu teda samozřejmě.
0: No to asi není tak dlouho, ale třeba řeknu rok, dva. Ale já už nedávám rány. V té naší práci se to dělá tak, že nebo nedal jsem ránu zavřenou pěstí takhle. Jo, že stačí hodně jako mířené šťouchnutí. Jo, že různé takové ty a ono to opravdu funguje. My jsme se tomu jako děcka smáli. Já jsem to obdivovali samozřejmě. Takový ten Bud Spencerovský styl. Dneska je to velice populární. V těch opravdu u těch lidí, co třeba dělají na dveřích v různých diskotékách a tak dál. Prostě, aby toho člověka vyřadili z boje a on neměl jedinou modřinu, pokud možno i neupad, a když padá, tak padá kontrolovaně s vámi.
1: Ano.
0: Jo? Takže že to bylo vždycky takový žduchnutí, jo? Nebo v podstatě i ty ofenzivní, defenzivní, různé kryty, že člověk vlastně sice se kryje, ale trošku u toho jde třeba dopředu, jo, takže ten kryt tím loktem do toho těla je aktivní, jo, ale pořád, jakože bych někomu dal pěstí na ulici 10 let, ne?
1: 10 let, mhm.
0: No, možná i víc, 15, možná 15.
1: Mhm. A já se tam bavíme se teďka o sebeobraně, řekněme ve použití zbraní. Jednu dobu bylo hodně populární, že chodili na sebeobranu ženy. Mě by zajímalo, jestli vůbec teďka ještě třeba bývají nějaký kurz, nebo je to populární. Já se přiznám, že už jsem o tom dlouho neslyšel. Vím, že to může být, já nevím, takových 5-10 let zpátky hodně, jako ženy chodili na různé lekce a tak dále. A tak se chci zeptat, jestli je to pořád, že občas chodí na nějaký kurzy, anebo už se třeba přesunuli spíš k těm pepřákům nebo teleskopům, nebo tady nějak si dopomáhají k té obraně jinak.
0: Je to jiný a je to lepší. Dneska jsou, pokud se ten kurz sebeobrany pro ženy dělá, tak se dělá jiným způsobem, daleko profesionálnější. Nás na Koruně ty kamarády taky pořádá, ale dřív ty kurzy, ještě před těma 15-20 letama, byly takový, jakože tak, teďka zapáčím já tebe, teďka zapáčíš ty mě, teďka uděláme to a uděláme to a zkusíme si spadnout, takže pád vzad, uširo ukemi, plásk, musíte. Dneska se to dělá úplně jinak a dělá se to mnohem líp. Že v podstatě ten kurz pro ty ženy je konstruovan tak, že tam je jenom skupina žen, dejme tomu řeknu číslo 10, tam jsou 3 kluci, kteří ví, jak se mají chovat, to znamená, jak v té kamarádské rovině, když se s těma děvčatama zdraví, a potom v té druhé rovině, kdy se oblečou do takových speciálních obleků a zbytek té lekce nedělají nic jiného, než podle přesně daných scénářů je nějak obtěžují, říkají mi třeba různé návrhy, sprosté slova, tahají je, ty modely jsou různé, a ty ženy mají přesně určený, oni si to vyzkouší předtím, jako, do nich oni jenom látějí. Jo, takže prostě ty kluci chodí domů zbytí, to je to jeden den kursu většinou vždycky, nebo víkendový, a prostě rukama do obličeje, do očí, jo, kop mezi nohy, jo, loket tam, to koleno tam, jo, a je to strašně jednoduchý, to znamená, udělá se, hodně to zjednodušu, ale udělá se jednoduchá situace na těsný prostor, jednoduchá situace na volný prostor, s tím, že to není jenom, že ho jakoby kopne, zhodí na zem, ale taky, co je potom. A taky i se tam učí, co je předtím. Jo? To znamená, ale on samozřejmě, ten instruktor záměrně graduje tu situaci, na něj i zprostej, takže takový ty výrazy, které ta žena může opravdu slyšet, protože samozřejmě, jak už jsem to říkal dneska, často ten konflikt graduje, jo, že prostě opilé za to a pojď a tak dál. Takže oni se s tím tam potkají, pak jsou i takový ty, oni jsou na ně, na ty holky taky drsní, takže oni mě taky plácnou, jo. Ale mají na to nějakou zase tak, aby to nebolelo, ale byl tam nějaký třeba otřestou lapou nebo něčím. A nebo zase scénář, že ji svalí na zem, on ji opravdu svalí na zem, skočí na ní, svalí na zem, stáhne si ji do takové té my tomu říkáme vemej do gardu, ale jinak je to taková ta klasická misionářská pozice, kdy ten chlap může jakoby dominovat a nebo obráceně na břicho, kde zase já nevím, jestli je tady vhodné říkat, ale to je právě to nebezpečí, že tak jednoduše ženu na zádech s roztaženýma nohama není snadný znásilnit, protože ji musíte poměrně, pokud má kalhoty, složitě vyslíct. Největší nebezpečí je, že ji obrátí právě zády k sobě. Jo, tam je to znásilnění poměrně jednodušší. Takže proti tomu oni všechno, oni prostě ukážou co a jak a potom až to udělají, co mají udělat potom. Stejně tak třeba jsou důležitý takové ty věci, jak zacházet s pepřákem. Že on si ho koupí si člověk, ale taky s ním neumí zacházet. Jo? Druhá věc, jak se má chovat třeba, to jsou zajímavé věci, jo? Jak se má chovat třeba na ulici, v tramvaji, jo? Jak je to, kdy má tomu člověku tykat, kdy má vykat. To je velice důležitý, protože sám to znáš. Štěká se na ulici manželský pár a teď si nadávají hodně zprostě oba dva a ty se do toho plíst prostě nebudeš. Ale když ta žena vyká tomu člověku, to je jedna z mnoha věcí, jo, vyká tomu člověku a ještě si o tom, o tu pomoc řekne, tak prostě ty na tu pomoc přijdeš. Na druhé straně spousta lidí je poměrně takových zbabělých, takže si i ta žena nesmí se bát o tu pomoci požádat. A požádat adresně. To znamená, tady diváci to nevidí, ale tam sedí kolega v takovém červeném svetru. A kdybych já teďka byl žena a ty mě teďka napadal, tak já vám budu říkat, nechte mě být, ne, já vás neznám, nechte mě být, vy pane v tom červeném svetru, pojďte mi pomoct, já toho člověka neznám, pojďte, zastaňte se mě. A je potom pro toho člověka složitější být zbabělý, protože už je...
1: Byl vlastně vyzván.
0: Ano, on byl vyzván. Jo, takhle. A to i ti ostatní lidi, ty třeba teď řeknu třeba důchodci nebo někdo, řeknu, a teď, jo, protože oni sami nemohou, tomu já rozumím, a nebo i oni vstanou, když ten zbabělec v tom červeném, omlouvám se, tak jo, jakože spousta takových drobných věcí, které vlastně mohou pomoct.
1: Já jsem mimochodem na začátku, ještě jak jsme se bavili úplně v úvodu rozhovoru o těch dopravních prostředcích, že si občas někoho jako vyvedl, jsem chtěl vlastně vyzvihnout to, že vůbec se z toho ujal a právě třeba někoho takhle vykázal, nebo pokud se ti stala i tahle ta situace, že třeba někdo někoho obtěžoval a ta žena si řekla o pozornost, o pomoc, protože si myslím, a ty jsi na to taky narážel, že v dnešní době prostě hodně lidí by šlo jenom kolem a nevěnovalo pozornost, i když třeba vidí něco očividně, že není v pořádku, tak prostě raději jdou a nechtějí se do toho plíst.
0: Je to asi tak, já jsem měl nedávno nějaké, taky jsem byl na policii podat vysvětlení, protože jsem nějaké bezďáky, ale to byli skvoteři, teda ne, to nebyli bezďáky, nechci stát s tím slovem, jako aby to vyznělo nějak, že mám proti ním něco, jo, to ne. To byli prostě skvoteři a trošku zloději, jo, tak jsem je taky vyváděl. A úplně v pohodě, jo. Stačí opravdu ten hlas, mít tu jistotu v tom životě. A když se vrátím k těm bojovým sportům, mě strašně dalo a zároveň, chtěl bych říct sebral, nesebral, že přišel nějaký čas, to mi bylo, řeknu, 35. Já jsem měl, kromě, já mám asi, řeknu, 6 černých pásků, 5-6, ani nevím. A měl jsem třetí dan v tom jiu-jitsu nebo něčeho takového. A bylo mi 35, jsem myslel, jako, že že jsem fakt jako asi nejlepší jako na tom světě, protože to už bych měl začít učit. A ta koruna je v tom dobrá, že se tam ty sporty tak míchají, jo, že tam je to MMA, jsou tam karaťáci, taekwondisti, kickboxeři, thaiboxeři, jo, a že tak člověk si k nima zajde na trénink a tak zjistí, že jako, když přijme ty pravidla toho jejich sportu, tak najednou vlastně toho moc neumí. A tak já jsem jezdil po celém tom světě, v Japonsku jsem byl dvakrát, mimo jiné. A různé ty Dánska, Belgie a to, a tam už byli tím moji vrstevníci a už měli najednou ty čtvrté, páté dany a pořád ten třetí a pořádně nutili, abych něco vyučoval. Říkám, já jsem nepřijel do Dánska na to, abych já něco vyučoval. Já se jedu učit. Mm-hmm. A oni

0: Poď, rozdáme si to, myslím, v rámci sportu, jo, jo, že se nebojí jako prohrát, že si jde potáct žilistama a oni ho uškrtí, za 10 sekund, jo, s klukama, s MMA, s kickboxerama, s tohleto, takže člověk tak nějak musí umět trošičku všechno a pak je tady ten street fight, který je úplně jiný level, byť zase vychází z toho všeho a že když tam není žádný zranění a to všechno a člověka ještě nic nebolí a možná právě proto ho nebolí, tak už ty dali nechci. Nebo nenechci. Jsem rád za to a vděčný za to, co jsem dokázal tady v tom, ale jakoby jít tou cestou těch černých pásků a vázat si je a chodit v tom kimonu a ve vší úctě samozřejmě k tomu, co jsem dosáhl, ale že mám, je mi 51 a já mám ještě pak 15 let, abych aktivně cvičil 20. A pak už jsem tak jako lehce cvičil a když třeba se dívám, já mám strašně se mi líbilo kluci, co k nám u nás cvičí karate, taková ta stará garda, co cvičila, když já jsem byl takhle malej, ještě na tom Andrově stadioně, a oni pořád cvičejí.
1: Tak kolik jim je roku?
0: 65, 68. A je to... Staří pitomci. A já k ním vždycky vzhlížel. A co je parádní, a teď to myslím, to v tom nejlepším slova smyslu, já s ním vzhlížím doteď. Vždycky, zdar, chlapi, zdar. Tak, jo, a někdo už má tohleto, někdo už to dělá tak volnějc, jo, ale do těch pitlů pořád už se třeba nespárujou, nebo takhle. A to je parádní hezky. Jarošku, vypadá skvěle, mám 10 let rozdílu. No, blbě, už to bolí ráno, říkám, a to je dobrý.
1: No, jako je super, že se pořád takhle udržuju, ale já si na druhou stranu myslím, že ono, když už člověk to dělá tak dlouhou dobu, tak je to vlastně taková láska na celý život, že ono vlastně, i kdyby jsi řekl, že už toho necháš, nebo z něho třeba nějaký úraz, nebo něco takhle podobného, tak vlastně ono to nejde. Když člověk jakmile se rád dokupí, tak už ho to zase táhne k tomu.
0: Aby ne, ale opravdu, když přijdu, já mám takový občas takový chřipkový stav, nebo že to tak nabíhá a najednou přijde člověk do té tělocviční a asi na tom něco je, že ta energie, která je tam nakumulovaná, tak najednou to zmizí všecko. Ono třeba ráno, pak v noci třeba přijde něco, jo? A když to člověk nepřehání, jenom tam třeba prostě je, lehce si tak jako by se protáhne nebo něco takového, když je nakřáplej, tak něco na tom je, něco na tom je. Hmm.
1: No a ještě mi řekni ty, jaký všechny sporty děláš, ty bojový? Byla řeč o karate, o judu?
0: To jsem dělal, karate, judo jsem dělal, aikido jsem dělal, tai chi jsem dělal, v sumu jsem i byl na zápase dokonce též. Co tam máme? Aikijitsu, jiu-jitsu, boxoval jsem za Duklu, v 16. do vojny. A potom, že s těma lidma si chodím na trénink, občas si zajdu, nebo že s těma trenérama, nebo mi to kluci něco opustějí, no a pak nějaké ty streetové věci, no.
1: To si myslím, že je teda slušný výčet všech vlastně sportů a určitě to...
0: Já jsem takový jako brouk pitlík, já umím tak trošku úplně rozumím úplně všemu, akorát nic neumím tak nějak dokonale.
1: Tak on je zase pravda, že hodně těch sportů bojových má asi nějaký třeba společný prvky a myslím si, že hodně populárně je teď vlastně MMA, což jsou smíšená bojová umění, jestli to říkám správně. A jak se třeba koukáš tady na to? Tam se vlastně kombinuje asi nejvíc z těch sportů, o kterých jsme se třeba teďka bavili, tak je to teďka fenomén, hodně vlastně kluků, nebo konec konců i dam, že jo, abych nezapomněl na dámy, tak vlastně tenhle ten sport dělá, je teďka hodně na vzestupu, je populární, konají se velký zápasy, tuším, že loni byla vyprodaná O2 Arena poprvé tady na tento sport, tak jaký ty máš třeba na něho názor, jestli třeba tebe osobně baví, nebo jak vidíš ten progres, který teďka v posledních letech se udal?
0: Tak když pobídeme ty mediální, lehce skandální zápasy a ty, co já úplně nesnáším v boxu a v boxu a v MMA, ty takzvané trash talky, kde se musíte koukat 100 centimetrů do očí, musíte se hejtovat aspoň měsíc předtím, nadávat si přes ty média. Ono to samozřejmě všecko je tak

0: ale to si přiznejme, protože to zvyšuje sledovanost a když to zvyšuje sledovanost, tak to zvyšuje odměnu. Jo? Takže je to tak trošičku uměle. Já si vážím těch parádních zápasníků, ať už tady z Olomouce od Romana Procházky ze Smeše, nebo od Tomáše Tomigy z KBC Přerov, nebo třeba Dan Barták z Pentagymu vychoval spoustu parádních zápasníků a jsou takový skromní lidi. Jo, že to, co se děje třeba Baba Jaga, Carlos Vémola, tohle snad do toho sportu ani nepatří. To už je show. To je podle mě úplně stejný jako wrestling. A wrestling je v podstatě taková, všichni víme, že to je takový divadlo.
1: Divadlo, jo? Velký divadlo.
0: Ano, velký divadlo, že to vypadá tak, ale není to tak, jak to vypadá. A takhle bych byl nerad, kdyby to k tomu směřovalo. Jinak je to sport jako každý jiný. Paradoxně málo kdo ví, že lidi MMA jsou daleko méně rozbití z MMA než třeba z boxu.
1: Opravdu?
0: Ano. Jo? Já znám spoustu, co se mnou začínalo lidí, nebo začínalo, tak já jsem přišel, byl jako mladý a nedělal jsem to dlouho, dejme tomu 3 roky, nějaký závody se pojezdil, ale byla to klasická středisko armádního vrcholového sportu Dukly a spousta těch lidí už není mezi náma. A byli to relativně mladí kluci. A pokud jsou mezi náma, tak je to na nich poznat, že ten box dělali dlouho, protože opravdu ty ochranné pomůcky jednak nebyly na takové úrovni, jednak ty všechny ty rány velký dostáváte hlavně do hlavy.
1: To je pravda, vlastně tam člověk inkasuje třeba.
0: Když to z toho MMA nebo z toho kickboxu je tak nějak člověk rozbitej, pokopaný, všechno nějak bolí, ale ty zranění, a pokud je tam nějaký káočko, tak opravdu by se je to hodně hlídaný, kdežto tam jeden týden na jeden do Krnova, druhý týden do Ostravy, třetí týden do toho, mezi tom nějaký tréninky a pořád vás jenom někdo tluče do hlavy.
1: Rozumím, rozumím. To máš pravdu vlastně. Já jsem si představil ty boxerské jako rukavice nebo ty boxerky a vlastně člověk má tak nějak na první pohled pocit, že to možná, jak jsem mluvil o těch nějakých trvalých následcích nebo těch zraněních, tak třeba, že to není tak hrozný, ale máš pravdu, že vlastně většina těch úderů jde v podstatě na hlavu a to opravdu po třeba několika letech pak se může fakt projevit, takže
0: vem si, že i ty u té kleci tam občas přiletí nějaký loket do obličeje a tohleto, ale to jsou v podstatě taková mechanická zranění můžou být, jo, víceméně skoro povrchová, může tam chrupnout nos, může něco, ale nejhorší jsou opravdu ty dlouho a často trvající rány, zvlášť pokud má člověk někde nějaký skrytý aneurizma, jestli se tomu tak říká, nebo něco takového, tak opravdu ty velký rány a pořád soustavně, zvlášť třeba v tom boxu se používá rukavice 10 a 12 uncí. Jo, když to běžně ty thai boxeři a kickboxeři už dneska boxují ve 14, 16 uncových rukavicích, to jsou bambule, oni tu ranu mají, ty boxeři větší a mají i třeba do menší plochy, jo, jako, že to, jo. Když to samozřejmě to MMA taky, ty zase mají takový, jenom ty malý, ale oni si taky dávají pozor, ti kluci, protože upřímně řečeno, tohleto, ta hlava je dělaná na ty údery. Jo, to jsou takové kosti, ale tady, po té ráně, ty drobné kůstky prostě pokřupají hned, takže když je takový nějaký vždycky, všimně si třeba v létě, když se ti mladí perou, tak spousta z nich chodí se sádrou na pravé ruce, protože dali tu ránu a neumí to zbalit, ale i když to zbalí člověk dobře, i v té rukavici si některá z těchto drobných kůstek bez problémů praskne. Proto oni mají ty tejpy, ty bandáže.
1: Ano, ano, to je pravda, to jsem viděl, konec konců ty si vlastně zmiňoval teďka ten zápas Carlose Vémoly s Babou Jagou a je pravda, že tam přesně vlastně potom, když si sundávali ty rukavice, tak člověk měl možnost vidět, jak mají ještě obandážované ty zápěstí a potom samozřejmě tu pěst jako takovou. Ale mimochodem, já se ještě trošku vrátím k těm trash talkům a tady tak, já jsem teď nedávno slyšel rozhovor, byl tam i Ondřej Novotný, vlastně promotér Oktagonu a on říkal, že někteří zápasníci jsou vyloženě tím známí, že mají třeba ty treštolky a dělají to divadlo kolem toho, ale protože jim to vlastně zvyšuje i tu hodnotu. Jo, že vlastně nevadí, jestli oni pak ve výsledku prohrajou nebo vyhrajou, ale mají vlastně vyšší honorář za ten zápas, protože ten se samozřejmě smlouvá dopředu a tím, že třeba dělají kolem toho takovou show, tak je o ně větší zájem, mají třeba více sledujících na sociálních sítích a tak. Přece jenom už je to sport, ale i hodně
0: je to business. Je to show, jo, je to tak prostě.
1: Je to business. Hmm. A abychom nebyli jenom vlastně u zbraní nebo takhle sebeobrany, tak já jsem se koukal ještě na web a mě docela překvapilo, že tam byly dvě kolonky, co máš a nemáš rád. Myslím, že už to není úplně aktuální, bylo to tuším 3-4 roky staré, ale bylo tam rád na otázku, co máš rád, že MTB, což jsou horská kola, rychlá auta a pomalé motorky. To mě docela zaujalo. Že tam je ten rozdíl, že tedy auta rychlá, motorky pomalé. Ty máš třeba nějakou motorku? Jo?
0: Já mám Royal Enfielda. Je to taková zvláštní motorka, která se ve své téměř nezměněné podobě vyrábí už 100 let. Takže takový klasický retro, a ono to ani není retro, protože oni to tak prostě vyrábí. Jo? Je to vlastně indická motorka původem, respektive ty Briti tam v té kolonii udělali fabriku, a tak tam zůstalo. Teď už to samozřejmě dostalo jiný drive. A je to prostě to, na čem se jezdilo za války. A tak to přesně vypadá. Jednoválec, pětistovka, když to jede 130, tak už člověku padají z těch nohou, z těch stupaček ty nohy a celý se to třepe a mám to v takových válečných pískových barvách, nebo válečných, v podstatě takových pískových barv, pískové barvě, plechový kufry, takový ty vojenský a tak si tak člověk jede a nejlepší, když je ten, má na hlavě ten kyblík, helmu, říkám kyblík, a má ten kyblík na hlavu, teď ty pokud možno brýle a teď ty kamínky a ty muchy a to všechno tak bombarduje to člověka. Má na sobě člověk normální rifle nebo kevlarový rifle, lépe. Má nějakou koženou bundu a jenom si tak jede úplně svobodnej. Jede šede. Já jedu do toho, jedu na černovský sedlo na tom svým a jedu v těch vracácích, jedu 60. A už to skoro tak stupačka třeba, já říkám, vždycky Ivošku musíš, Ivošku vydrž, nebudím nějaký Ivošku a kolem mě ve 120 nějaký motorka, druhý motorkář. Ale prostě ten pocit toho vnímání takové opravdu té ještě syrové motorky, která ku podivu je navíc spolehlivá, že se mě ještě nikdy nenechala, je parádní. Takže já už i na tom kole, na tom horském kole, mám rád už víc to šlapání do těch kopců, než ty sjezdy.
1: Jasně. Takže už rozumím, rychlá auta, pomalé motorky. A potom musím říct, že mě teda zaujala ta druhá kolonka, kde si uvedl mezi věcmi, které nemáš rád, že jsou to svatby a Starobrno. Což je teda zajímavý. U toho Starobrna tam tím možná trošku rozumím asi, ale ty svatby mě překvapily.
0: Tak já samozřejmě, protože můj velký vzor je Mr. Karel Gott, takže plánuju tu svatbu v podobném věku a třeba i ty dvojčata budou. My jsme tuhle seděli s kamarádama a ten můj kamarád říká, až mi bude 50, to bude za chviličku, tak si koupím, teďka kecnu drona, až mi bude 60, tak si koupím nějaký jiný auto, fakt si jako teďka vymýšlím, a potom řekl, až mi bude 70, tak já si koupím elektrokolo, protože mi jsou taky odpůrci elektrokolo. A já říkám, ty vole, mě až bude 70, tak já si asi pořídím dvojčata. Já se ožením a pořídím si dvojčata.
1: A takže dá se říct, že vlastně tvoje noční můra v současné době, i když někdo pozve na svatbu a bude tam Starobrno.
0: Ne. Už jsem taky trošičku jako takový. I to Starobrno už není Starobrno, je to Heineken, co si budem nalhávat, nějak takhle CKčkový pivo. Takže přiznám se, že protože já jsem na vojně byl v Brně, tak tam to Starobrno ještě bylo takový to jejich starobrno, že měl člověk trošku střevní problémy, když si na to zvykl. Na druhé straně vím, že já nevím, kolik je to, 4 roky zpátky jsem, nebo takhle já ctím tu věc, netýkající se pouze Plzně a Radegastu, že člověk má pít pivo okolo komína. Takže rozumím tomu, že Smíchováci pijou tu svoji Smíchovskou. My tady pijeme Litovel, by někomu nechutná v Jeseníku, ať si pijou tu Holbu, a to je dobře. A vím, že jsem byl kdysi dávno s nějakou dívkou ve Vaňkovce a říkám, tam já nepůjdu, to ne. Řídí zpátky, jo. A tak říkám, já půjdu do toho starého Brna a já musím najít takovou tu echt, tu jedovou chýši, abych skutečně po těch letech, co jsem byl v Brně, ochutnal to jejich starobrno. Ne takový to starobrno, co točilo v nějakých těch hospodách, to její. A skutečně jsem na starém Brně jednu jedovou chýši našel. Parádní, jak zara 20. Teď tam sedí takový. A mě to je jedno, já tak říkám, dobrý den, zdravím, dobrý den. Dobré. Tak jsem ani neřekl, co chci, že? Jsem si dal jedno, říkám, to není špatný. Dal jsem si druhý, není špatný. Tak jsem tam lupl 4. Čtyři, protože nevolala paní. Pak zavolala, říkám, děkuju, platím, nechal jsem nějakýho Tringolta. Pozdravil jsem na odchod, všichni pozdravili, a byl jsem z toho nadšenej. Já si opravdu myslím, že taky záleží na tom, kde to člověk pije a jak se k tomu prostě ten personál chová, tak to asi je. No. Takže i to starobrno má nějaké výjimky a ty svatby, spousta mých kamarádů se šťastně oženila. Nebo se možná neoženila šťastně, ale možná, že to z nich udělali ty dámy, možná malinko lepší lidi, takže to taky, to bych tak možná taky úplně se po to už dneska nepodepisoval.
1: Rozumím. No, abychom trochu ještě otočili list na závěr, tak tvůj život se samozřejmě netočí jenom kolem zbraní a bojových sportů, ale jsi taky regionálním politikem. Pokud se nepletu, tak jsi mi říkal, že už 20 let se pohybuješ v politice.
0: Nebo tak to... já jsem členem KDU ČSL a mám to štěstí, že si ji tak nějak pamatují od takových těch ranějších, ne úplně od těch raných, ale od těch ranějších začátků. Takže to dokážu nějakým způsobem zhodnotit. A tím, že jsem tam od začátku, tak nějak si myslím, že doufám, že mě už taky spoustu mých kamarádů, že něčemu už rozumím a že i ten můj názor občas ti lidé jako vezmou, že něco na to malinko je, protože zároveň kromě toho, že jsem ten střelec a ten bojovník, a to teďka obojí dávám do uvozovek, tak taky vlastně tu střelnici provozuji. Jednak tu střelnici, jednak obchod se zbraněma, takže o tom biznise musí mít nějakou páru. Jednak mám firmu, kde prodáváme vlastně různé činky, boxovací pytle, kimona, a většinu, dneska už třeba 80% produkce si vyrábíme sami v různých státech a dovážíme je sem pod vlastním brandem. Takže plus tím, že je člověk v různých komisích, a tak vlastně má takovou, že musí rozumět zase jak v těch sportech bojových, tak nějak rozumím všemu, nebo i v těch tom střelství, umím střelit ze všech zbraní, ale tak nějak jako de detailu člověk nerozumí úplně všemu, ale ví, protože už se v tom otá, jak si tu informaci sehnat, pokud informaci potřebuje.
1: Já jsem právě chtěl říct, že ta doba už je, jestli to skutečně to atakuje těch 20 let, tak se dá možná i mluvit o kariéře, být samozřejmě tebe to neživí, jak jsi zmiňoval, tak tvůj zdroj obživy je úplně něco jiného. Na druhou stranu je to úctyhodné, protože to politické prostředí je takové, co si budu, specifické. Možná bych řekl, že člověk tam nemůže ani vydržet nějak dlouho, že to buď to semele, že se třeba dostane na nějaký vrchol a potom prostě odejde radši zase někam jinam. Ale na té komunální úrovni se to možná dá, že jo? Tady vlastně pořád se pohybujeme v tomto případě kolem Olomouce a tak dále. No máš třeba pocit, že už taky to není to, co to bývalo, nebo že už to má.
0: Ale to ne, já třeba nechci hodnotit jiné strany, protože každá to má nasevený jinak. Tomu já rozumím. Ale zrovna třeba u těch demokratičtějších stran a já mám jakoby kromě naší strany mám třeba relativně hodně blízko i třeba k ČSSD, k ODSC, ale ne jakoby jako k jejím programům, ale spíš těm lidem, který samozřejmě tam je znám a že já možná se tomu bude někdo jako mu to vadit, ale já třeba půjdu na oslavu kamaráda, který je prostě členem třeba nějaké jiné partaje. Mně to je úplně jedno. Jo? Já prostě beru ty lidi tak, jak lidi a můžu s nima nesouhlasit v něčem a můžu si o tom povídat, počnem a politiky bylo dost o autech nebo o ženských nebo o televizních programech, ale tím, že to tak nějak jakoby znám a vidím, tak tyhle, ty zrovna tyhle, ta ODSka, to SocDem, dejme tomu, a my, a o jiných mluvích nechci, protože zase tak neznám, je tam pořád nějaký demokratický proces, to znamená, že i já jsem měl jakési ambice v jakési jisté době a pak jsem zjistil, že ty ambice jsou zbytečné, protože na to stejně kvůli tomu podnikání a kvůli tomu všemu nemám čas. Jo? Že opravdu, když to člověk chce dělat dobře, tak se musí věnovat lidem. Musí mít taky trošičku hroší kůži, protože jednomu se zavděčíte a druhý za stejnou věc po vás štěká. Jo? Jak se ta doba, a tehdy to ještě nebylo tak hrozně, ty sociální sítě takový nebyly. Možná ta nevraživost lidí taková nebyla, ale já mám takový pocit, že dneska, je, nebo tak to je, dneska rozumí každý všemu. Samozřejmě, to je běžný. Od covidu až po hokej a po poslední stromek na Masarykově třídě. Takže všichni do všeho můžou povídat a to by tak ani vůbec nevadilo. Ale když si přečtete v jakémkoliv médiu, na jakýmkoliv statutu u nějakého politika, že ty lidé jsou osobní a jsou zprostí. Velká spousta. Pane XY, já vám držím palce, jste výborný. A druhá, ty hajzle, ty kreténe, ty z nás všechny okrad. A zase, jo, a teďka nikdo neví vlastně, dneska už, co je placený, co je mazaný, co je psaný záměrně, co je psaný jenom na slobenosti těch lidí. Že opravdu je tam takový, že málo takových těch nesouhlasných stanovisek je takových to, pane Novák, já v tomhle s váma nesouhlasím. Já si myslím, že by takhle. A on by napsal, no ale já to vidím takhle. On to většinou tak, že ty hajzle a nic k tomu. A zase držím vám palce, nic k tomu, možná nějaký like, a zase ty hajzle od někoho jiného, jo? A to hodně to zjednodušuju, ale že jsou ty lidi možná na těch sociálních sítí, jak jsou anonymní, a to jsou ještě takový ty, jak se tomu říká, Nick, nebo
1: Nick, jasně.
0: Jsou ještě takový podivný, ani ne Aneška Nováková, nebo je to takový Lucifer 666, že?
1: jasně, a místo fotky tam je třeba psa,
0: nebo přesně takový, tak, přesně tak.
1: No to je pravda.
0: Ale bere to tomu politikovi, který tu práci chce dělat seriózně, tak to bere takovou tu životní energii. A možná s tím někdo tak jako vypočítá.
1: Jo? Určitě. Tak je pravda říct, že ty sociální sítě teďka chtě nechtě, tak už jsou všude kolem nás. Myslím si, že i ti politici si to uvědomují, že tam musí být. To znamená, logicky se potom dostaví komentáře tady toho typu a tak dále. Ale je otázka, do jaké míry je to relevantní, protože ono potom, a říkalo to hodně lidí, jako na ulici nebo někde v hospodě, nebo když někde jsou, tak za něho málo kdo skutečně přijde a třeba konfrontuje je s nějakým postojem, který není stejný, jako mají oni. Jo, že by se skutečně o tom dokázali bavit a pokud ano, tak je to vždycky, nebo z 90% opravdu ve slušnosti a není to někdo, že by jim do očí řekl to, co vlastně napíše tam třeba do toho komentáře nebo ten status, takže je to asi potřeba brát trošku s nadhledem, no si myslím.
0: A když říkáš, tak to tak bude.
1: Já jsem se ještě koukal, že na webu právě KDU-ČSL si zmiňoval, že bys byl rád, kdyby se posílila pozice KMČ v rámci města. Chtěl jsem se zeptat, jak ty třeba vnímáš komise městských částí a jestli si myslíš, že by třeba měly mít větší pravomoce, nebo...
0: Já je vnímám z titulu toho, že jsem členem už několik období majetkoprávní komise, což je vlastně poradní orgán rady. A před x lety ty komise z toho našeho pohledu jako byly tak trošku zbyteční. Protože ne, že by byly zbyteční, ale protože je nikdo, nebo ne nikdo, protože se nebrali zase až tak vážně. Dneska opravdu ta změna tady je a každý ten předseda komise městské části je takovej malilinkatej starostíček. Mají přístup, na, i když nejsou zvolení, tak jsou mají přístup na zastupitelstvo, že my, když nesouhlasíme se stanoviskem komise městské části, co by majetkoprávní komise, my musíme zdůvodnit, proč s nimi nesouhlasíme. A tam někdy mají pravdu oni, někdy pravdu oni nemají, protože oni nevidí zase ty širší souvislosti. Jo, my je třeba vidíme, protože my řekneme, no tak, ale tam ten odbor strategie a rozvoje a tady tenhle odbor a tady tohleto a tady to prostě nejde a oni si se s tím souhlasí a tak, nebo by to takhle chtěli, ale my vlastně nevíme, z čeho se to bude financovat, proč to bude takhle, tak to, že oni by to chtěli, to je hezká věc, ale kdo to zaplatí, nebo kde se vezmou ty peníze, nebo takhle, ale to tam všechno musíme napsat. A už jsme nuceni jim to v podstatě všechno zdůvodňovat, jo? Nebo taky my nevíme, jestli na té komisi byli dva lidi, nebo čtyři lidi, jestli tam někdo má nějaký svůj osobní zájem, který protlačil. Nicméně si strašně teďka vážíme jako těch lidí a opravdu je mezi nima strašně moc srdcařů teda, jo. Já vím, že jsem něco potřeboval na Timpu, zavolal jsem Pepovi Kaštilovi, jo, a ten tam byl do hodiny a řešili jsme to z téhleté pozice, jo. A tady vidíš, že já mohl bych teďka, a je to ODSák, jo, takže, nebo bych zavolal Rostěvovi Haňcovi, který jednáš, tak bych chtěl prosazovat Rostěvu Haňce. Ale to jedno, jo, ať je to náš, ať je to ODSák, ať je to socdem, ať je to společně pro Olomouc, to je jedno, pokud tihle lidi opravdu jako makají a dělají pro tu lokalitu, dneska už mají k dispozici peníze, které vlastně sami si rozhodují, kam to půjde, tak to je dobrý. Je to dobrý a já jsem strašně rád, že se to, v té době, kdy jsem to psal, ještě to tak nebylo. Dneska už je ta situace výrazně lepší. Výrazně lepší. Jo, a fakt jako tam, kde to je, z Denda Černou, ten pozitivně blázen, jo, to je prostě radioaktivní člověk, taky z Hodesky. Takže ať už to je kdokoliv z kterékoliv strany a dělá pro tu místní část, nebo městskou část, co může, tak je to super.
1: Já souhlasím a myslím si, že na úrovni toho města to není až tak důležité, jako ze které strany člověk je. Myslím si, že spíš se to řeší na té celostátní, ale tady opravdu pokud, ať už je to předseda, třeba zrovna komise městské části, nebo třeba její členové a tak dále, tak pokud mají opravdu zájem jako posunovat to někam dál a pracovat dobře, tak nevidím důvod, proč by třeba měli jít proti sobě nebo nebavit se spolu a tak dále. A líbí se mi i tvůj přístup konec konců, že vlastně taky neřešíš, jestli je někdo jako žlutej, modrej nebo červený, ale dokážeš s tím zajít na pivo a tak dále, takže...
0: Tak ono hlavně taky ten chodník je náš všech, to není odesácký. Jo, nebo chodník Matouše Pelikána, nebo já nevím, někoho z jiné strany. To je pořád náš chodník a někdo ho musí opravit, někdo tu závodu musí objevit, někdo musí řešit a někdo musí udělat. A proto tady... Ty stranické věci hrajme už na takové té vyšší úrovni, ale hlavně v tom nejspodnějším patře té komunální politiky si myslím, že musíme všichni držet spolu, protože tam je jenom práce, tam není nic jiného než práce. Tam není na ideologii vůbec prostor. Jo, to už to můžeme řešit, když se staví koalice a to ten proti tomu a my tam ty s tím nepůjdeme a s tím a my půjdeme a tady tohleto OK, ale ty komise městské části, tam na to vůbec není prostor.
1: No a se na závěr ještě zeptám, ty jsi říkal, že dřív jsi měl sice nějaké ambice politické, teďka nevím, jestli ještě nějaké máš, nebo vlastně s čím vůbec pokračuješ, nebo jestli se chceš ještě nadále aktivně vlastně v rámci toho komunálu nějak angažovat, nebo...
0: Rozhodně chci, jo. Já chci být takovej ten, jak bych to řekl, taková ta pracující inteligence, nebo ta střední vrstva. Mluvím o komunální politice, jo, že opravdu chci a tak jako morálně musím samozřejmě podporovat ty naše komunální politiky, ale u nás se ctí taková jedna věc. Občas se to nepovede, ale ctíme jednu věc. Protože jsme strana demokratická, my se tak strašně dohádáme všichni. Jo, a prostě tohleto, ale potom jako na tu veřejnost toho musíme demokraticky držet při sobě. Jo, to znamená v těch kuloárech, že tam nemáme žádného bose nebo takhle někoho, že prostě máme tam prostě, dejme tomu na městském výboru 15 hlasů a když ta většina vyhraje, tak prostě vyhraje. A ti ostatní nespokojení můžou potom v kuloárech zase jim říkat, a když to dopadne špatně, vidíš, vy jste tohleto. Ale prostě neměli bychom rebelovat úplně navenek, protože o tom je ta demokracie. Jo? Tak já to prostě ctím a proto já teď zase budu trošičku možná na závěr bušit nesprávným směrem, a už jsem prostě takovej, já nehaním premiéra, já nehaním ani stávajícího prezidenta. My jsme si ho zvolili, spousta lidí řekne, ale já jsem ho nevolil, ale volila ho ta většina, na tom je ta demokracie postavená. A až nebude prezident, tak bude jiný prezident, zvolme někoho lepšího, pokud někdo si myslí, že to je dobrý nebo špatný prezident. Fiktivně, jo, to nemusím, nemluvím třeba o prezidentu Zemanovi, nebo nemusím mluvit o něm, jo, ten konkrétně už kandidovat nebude, ale že prostě tam ten prezident demokracie je o tom, že takhle to teďka je, tak do toho teďka musíme se dalších období snažit, aby to tak nebylo příště. Jo, a tak si myslím, že by to mělo být a proto zrovna ta politika naší strany jakoby vyhovuje, protože tam nemáme nějak moc, až tak moc excesu, jo, tak nějak. Takže proto, jako vždycky přijde nějaký lano od někud toho, že ne, já jsem takový společenský, ale nemám důvod jako to měnit, jo, to určitě ne.
1: Takže nedočkáme se tě třeba někde na krajské pozici nebo v celostátu?
0: To se zaha nedočkáte a byl bych rád, kdyby to tak vydrželo a nedočkali jste se mě i na pozici sice primátora, ale třeba za jinou stranu.
1: Rozumím. Dobrá, my ještě máme pro diváky a posluchače na závěr soutěž. Vlastně Ivo byl tak hodný, že nám donesl a věnoval do soutěže voucher. Je to, můžeš to možná přiblížit?
0: Je to voucher na zážitkové střílení. Je to, že si přijdete po domluvě telefonické, kdo vyhraje samozřejmě tenhle voucher, zavoláte si, my vyčleníme nějakého člověka, pravděpodobně to bude ten uklízeč, údržbář, instruktor, majitel, no asi já, to budu zakonec, asi já. A vlastně během té hodinky spůjčíme si tam nějakou zbraň, vezmeme nějaké náboje a udělám si to spolu s instruktáží, takže si vystřílíme pár nábojů a něco si o tom řekneme a budeme se snažit, abyste se trefovali jak ti nejlepší z nejlepších.
1: Super. Tak jo, a co pro to udělat? Asi nám v ideálním případě označte někoho, koho byste chtěli vzít sebou, nebo případně komu byste tento voucher chtěli věnovat. My dáme potom nějaké časové období, po které můžete odpovídat a následně vylosujeme jednoho výherce, kterému předáme kontakt tady na Iva, se kterým už se potom domluvíte. Takže jsou to vlastně dvě výhry v jednom, jednak voucher, ale současně i setkání s tebou.
0: Když půjdete dva, tak vám ty náboje prostě podělíme dvěma, nám je to v zásadě jedno. Klidně můžete jít jako pár.
1: I to je možné. Super, tak já ti na závěr chci moc poděkovat, že jsi přijal pozvání a byl hostem dnešního podcastu.
0: Já děkuji samozřejmě. Děkuji, že jste to vydrželi se mnou tak dlouho.
1: Bylo to příjemné povídání a pokud se vám ostatním dnešní podcast líbil, tak nás nezapomeňte sledovat. Samozřejmě další týden vyjde další rozhovor a budete se moc těšit na další zajímavé hosty. Takže sledujte nás a mějte se krásně zatím. Ahoj.
0: Krásný večer teď už.
1: Teď už večer. Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: dnešní den.
1: Berani, dnešní pohodový stav byste si rádi uchovali na věky věků. Býci, nic neberte tragicky a bavte se. Blíženci, dneska vás potěší nejrůznější šťastné náhody. Radci, na své okolí budete působit velmi přitažlivě. Lvi, dneska to bude chtít hodně vnitřní ukázněnosti. Pany, občas i vy zažíváte jisté turbulence, váhy. Vyplatí se, když se budete chovat empaticky. Štíři, vy se hlavně nebojte riskovat. Střelci, váš temperament bude naprosto nepřehlédnutelný. Kozorozi, dostanete opravdu zajímavou profesní nabídku. Vodnáři, stane se něco, co výrazně posílí vaše sebevědomí. A co my ryby? Chtěli bychom klidný přístav, ale zatím je kolem spíš rozbouřené moře.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Hokejovský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlas Trio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.

0: protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
1: Čistá telepatie.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Ve čtvrtek vypadne proud, tedy na olomouckém magistrátu. Úřad omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města a jednotek integrovaného záchranného systému na dlouhodobý výpadek elektřiny. Účastníci budou řešit zajištění bezpečnosti obyvatel, provoz zdravotnických a sociálních zařízení či fungování dopravy. Budovy olomouckého magistrátu se přepojí na náhradní zdroje elektřiny a ve čtvrtek tak nebude úřední den. Na nelidské jednání minulého režimu ukázal olomoucký okresní soud, rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Ten byl od roku 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu vězněný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Měl odpojený telefon, zabavili mu rádio, nesměl číst noviny ani opouštět sídlo. Podle pamětníků mu státní bezpečnost odpírala i základní lékařskou péči kvůli jeho postojům.
4: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem. Že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci a když ho 11 let internovali, tak prostě takhle se s občany zacházet nemá.
3: Komentoval rehabilitaci obhájce Lubomír Miller. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje práci v Přerově. Hlásí, že už v půlce června bude mít v předstihu hotovou dostavbu protihlukových stěn v Předmostí a hotový bude i nový asfalt, včetně čerstvého značení u výjezdu z Velké Dlážky na silnici 55.
5: Hlas lidu.
3: Stará se stát o rodiny? Polovina lidí podle průzkumu CVVM považuje podporu státu pro rodiny s dětmi za dostatečnou. Naopak 2/5 oslovených se domnívají, že se vláda o rodiny stará málo. Z vybraných opatření, která by měla pomoci rodičům s malými dětmi, má nejvyšší podporu lidí pružná pracovní doba a zkrácené úvazky pro rodiče s dětmi, s čímž souhlasí 93% dotázaných.
5: Sport.
3: Svou 12. posilu oznámila během letní přestávky hokejová Olomouc. Na roční smlouvě se s extraligovými Kohouty domluvil 28-letý slovenský útočník Matuš Spodňák. Pomůže svými zkušenostmi ze zámoří.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Který přinese nahanou většinou oblačnou oblohu a během odpoledne se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. Ve středu bude oblačnosti ještě více a počítat musíme častěji s deštěm nebo přehánkami. Odpolední maxima se budou pohybovat kolem 18 stupňů. A pranostika nám na tyto dny říká, že metardova kápě 40 dní kape. Letos to sice zatím na 40 dnů nevypadá, ale první přehánky se v předpovědi skutečně objevují.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
12: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
13: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Random flashback.
15: Metro.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě teď startujeme další seriál typů na cyklovýlety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak do Pryznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázni se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Pryznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Balneopark, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když půjdete z toho Lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dáli, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím projel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Pryznicových lázní, tak uvidíte nádherně zvyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu. Jan Machovský, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
4: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
5: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
6: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Hrubáková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa, že sa radovať smie.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Rádio Metropole.
6: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy a začínáme právě teď. Je úterý 9. června. Ve velké běžecké mraveniště se promění tuto sobotu Olomouc. Do centra zamíří asi 12 000 běžců v rámci Matony Running Festivalu. Hlavní půlmaraton, štafety i doprovodné závody hlásí vyprodanou kapacitu. Na startu se sejdou běžci 62 národností. Ze zahraničí nejvíce dorazí Slováků, Poláků a Němců. A více než třetinu startovního pole tvoří místní patrioti z Olomouckého kraje. Start hlavního závodu Olomouckého půlmaratonu je v sobotu v 19 hodin na Horním náměstí. Běžecký svátek tuto sobotu od 15 hodin výrazně omezí městskou hromadnou dopravu. Od 17.30 se postupně zastaví tramvaje 2, 4 a U, které nahradí autobusy. A od 18 hodin se omezení dotkne 12 autobusových linek v trase závodů. Podrobnosti najdeme na webu dopravního podniku dpmo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dnes je úterý a k dostání je nový týdeník Kroměřížska. Čím překvapí? V rubrice Jak to u nás chodívalo můžete obdivovat staré fotografie z Morkovic Slížan. Najdeme tu i rozhovor s tamním starostou Pavlem Horákem. Let českého astronauta do vesmíru je stále skutečnější. Český záložní astronaut Aleš Svoboda by mohl v druhé půlce roku 2027 odletět na stanici ISS. Evropská vesmírná agentura už podepsala dohodu o české orbitální misi. Na ní má Aleš Svoboda plnit prestižní roli pilota. Náklady na misi mají dosáhnout 2 miliardy korun, které pokryjí rozpočty rezortů dopravy a obrany. Aleš Svoboda by se měl stát prvním českým občanem na stanici ISS.
1: Sport.
3: Tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina se loučí s challengerem v italské Katolice hned v prvním kole. Dalibor nezvládl střet s domácím tenistou Guerrierim. Na turnaji končí po prohře 1-2 na sety.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Jdeme na počasí, víme jak bude, z rána mnohde na Moravě skoro jasno anebo polojasno, přes den oblačno anebo zataženo, pozor na možné odpolední přehaňky, ať nezmoknete. Denní teploty 22 až 24 stupňů Celsia, východ slunce minutu před 3:45 a západ ve 20:56.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku, stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv, Dolní náměstí Olomouc, váš obchod se spodním prádlem.
1: Radio Metropole za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, také z Prostějovská pro vás právě teď. Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton, na 7000 běžců proběhne centrem města i okrajovými částmi, například ulice Dobrovského, na Střelnici, Palackého, Komenského, Ladova nebo Lazecká, se v sobotu v Olomouci uzavřou už v 18 hodin a opět jimi kvůli půlmaratonu projedeme až kolem 10. večer. Více na webu Olomouckého reportu. Policie teď hlídá na kraji Prostějova, ulice za Olomouckou, jsou také na příjezdu od Prostějova do Mostkovic a policejní hlídku hlásíte i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Šťastnou cestu a hezké úterý.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: den.
1: Berani, dnešní pohodový stav byste si rádi uchovali na věky věku. Býci, nic neberte tragicky a bavte se. Blíženci, dneska vás potěší nejrůznější šťastné náhody. Radci, na své okolí budete působit velmi přitažlivě. Lvi, dneska to bude chtít hodně vnitřní ukázněnosti. Pany, občas i vy zažíváte jisté turbulence, váhy. Vyplatí se, když se budete chovat empaticky. Štíři, vy se hlavně nebojte riskovat. Střelci, váš temperament bude naprosto nepřehlédnutelný. Kozorozi, dostanete opravdu zajímavou profesní nabídku. Vodnáři, stane se něco, co výrazně posílí vaše sebevědomí. A co my ryby? Chtěli bychom klidný přístav, ale zatím je kolem spíš rozbouřené moře.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat. Láska
6: je. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
7: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
14: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
0: Tohle je Radio Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropol.

0: Posloucháš Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: 10 vteřin.
3: Co všechno se dá na fotbalovém hřišti stihnout za tuhletu krátkou dobu? Možná pár přihrávek, rychlý sprint, instrukce od trenéra, třeba i pěkná klička. A za 10 vteřin se má nově stihnout i střídání. Ano, letošní fotbalové mistrovství světa zavádí novinku proti zdržování hry. Má to fungovat tak, že střídaný hráč musí opustit hřiště do 10 vteřin, a to nejbližším okrajem trávníku. Pokud to nestihne, jeho náhradník si ještě počká a na hřiště vběhne až po další minutě hry. Takže žádné pomalé loučení s fanoušky, s Bohem lásko, já jdu dál, a žádné obcházení půlky stadionu. Co myslíte? Pomůže to tomu, aby se konečně víc hrálo a méně zdržovalo?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů. Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
7: Nebojte se.
6: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, CZ.
9: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
11: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
12: A my budeme tancovat, až do samého rána.
11: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
13: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
14: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
15: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
16: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
17: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
18: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
19: Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Let's go. Sounds good.

0: světě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď vám neseme další zprávy. Přísný zákaz vstupu do vody nyní platí v biocentru u Vrbátek mezi Prostějovem a Olomoucí. Mimořádné opatření je tu po náhlém úhynu psa, který se tu koupal. Existuje vážné podezření na výskyt nebezpečných toxických sinic v místě. Píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vražda na Šumpersku. Státní zástupkyně podala obžalobu na 36-letého muže, který loni v listopadu v Mírově u Mohelnice zabil svou přítelkyni. Obviněný se k činu přiznal, po dohodu o vině a trestu, ale zájem neprojevil. Za čin mu hrozí až 20 let vězení či doživotí. K brutálnímu činu došlo 3 týdny poté, co byl muž podmínečně propuštěn z mírovské věznice, kde si odpikával trest za předchozí vraždu jiné ženy. Lidé houfně vstupují do armády. Od začátku roku nabrala 1400 vojáků. Jejím cílem je získat během roku 1800 rekrutů a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce záložáků.
4: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku.
3: Komentuje situaci ministr obrany Jaromír Zuna.
0: Sport.
3: Zvučné jméno má nově ve vedení divizní fotbalový klub SK Sulko Zábřeh. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant Roman Hubník. Zábřehu nově pomohou zkušenosti čtyřnásobného ligového šampiona a bývalého hráče Olomouce a Plzně.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Připomínáme, že naše fotbalová repre odehraje páteční zápas na mistrovství světa v mexickém městě Zazopan a tam dnes budou mít relativně podobné počasí jako my tady u nás na Moravě. Víme, jak bude oblačno anebo zataženo odpoledne místy přehaňky a denní teploty mezi 22 a 24 stupni Celsia.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Policie na Olomoucku, také u Přerova a nehoda je na Prostějovsku. Víme, jak se jezdí tady. Policie hlídkuje v Mariánském údolí na Olomoucké ulici, také na D1 u Přerova. Záchranáři teď zasahují u nehody traktoru a auta na Prostějovsku mezi Smržicemi a Kostelcem na Hané. A silný provoz je ve zúžení na dálnici z Olomouce na Vyškov kolem 8. kilometru u Drysic. Tady pozor na silničáře. Přejeme ráno plné úsměvu a pohody. Jeďte s námi a bez nehody.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 9. června, narozeniny slaví herečka Natalie Portman a nebo herec Johnny Depp. Svátek má Stanislava, tedy každá Stáňa, a právě dnes je den kačera Donalda. Tahle kreslená postavička slaví už 92. narozeniny a dobře ji zná i Chandler ze seriálu Přátelé.
2: Víš, co je divný?
3: To já nevím.
2: Kačer Donald nenosí kalhot. Ale když vyjde ze sprchy, pokaždý má ruční kolem pasu. Chci vědět, jaký to má smysl.
1: Ať jste v úterý 9. června v naprosté pohodě, přeje kačer Donald i vaše věrné Moravské rádio.
0: Metropole právě dnes.
4: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na

0: paletu štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Tohle je Radio Mega.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě teď startujeme další seriál typů na cyklový lety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázni se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Balneopark, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když skorujete z toho Lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dáli, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím projel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně zvyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu Jan Machovský. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
5: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice s pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
6: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
8: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
9: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
9: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
9: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
12: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
13: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
0: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Kde se dá v Olomouci tvořit? Redakce webu Report.cz se vydala prozkoumat v novém dílu seriálu Za dveřmi umělce kreativní centrum Fabrika. Najdeme ho v areálu Cihelny na Nové ulici a je coworkem pro kreativce. Jak propracované je místo, kde si lze upravit kolo, přešít šaty nebo třeba zkoušet s kapelou? To si přečtěte v aktuálním článku o fabrice na webu Report.cz. Seriál Za dveřmi umělce vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Ještě rychlá zpráva z Olomouce. Hasiči nyní zasahují na Janského ulici. Hoří tu byt v duhovém panelovém domě. Hasiči požár likvidují proudem. Situaci sledujeme. V Tatranských jezerech se koupat nesmí. Velká pokuta teď hrozí dvěma českým turistkám, které se nahé koupali v jednom z jezer v Tatrách na Slovensku. Nachytali je správci Tatranského národního parku. Hrozí jim pokuta až v přepočtu 80 tisíc korun, píše o tom ČTK.
0: Sport.
3: České fotbalistky mají před sebou nejdůležitější utkání dosavadního průběhu kvalifikace na mistrovství světa 2027. Dnes nastoupí v Cardiffu proti Walesu a ve hře bude první místo ve kvalifikační skupině Ligy B v výkopě v 19 hodin.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Jdeme na počasí, víme jak bude, z rána mnohde na Moravě skoro jasno anebo polojasno, přes den oblačno anebo zataženo, pozor na možné odpolední přehaňky, ať nezmoknete. Denní teploty 22 až 24 stupňů Celsia, východ slunce minutu před 3:45 a západ ve 20:56.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku, stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv, Dolní náměstí Olomouc, váš obchod se spodním prádlem.
1: Radio Metropole, za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, řešíme víkendový olomoucký půlmaraton, také ranní nehody na Blanensku a také na Šumpersku. Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton, tisíce běžců proběhnou centrem města také okrajovými částmi, například ulice Dobrovského, na Střelnici Palackého Komenského, také Ladova nebo Lazecká, se v sobotu v Olomouci uzavřou v 18 hodin, opět jimi projedeme až večer kolem 10. hodiny. Více na webu Olomouckého reportu. A úterní ranní nehody se teď ještě stále odstraňují mezi Blanskem a Šebrovem nebo na Šumbersku v Bludově na Nové dědině u školy. Kamkoliv potřebujete, dojeďte bezpečně a s námi.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

Připravte si udice, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
2: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
3: Nebojte se.
2: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
10: A my budeme tancovat, až do samého rána.
9: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
12: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
14: Radio Metropole.
15: S námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
14: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Přísný zákaz vstupu do vody nyní platí v biocentru u Vrbátek mezi Prostějovem a Olomoucí. Mimořádné opatření je tu po náhlém úhynu psa, který se tu koupal. Existuje vážné podezření na výskyt nebezpečných toxických sinic v místě, píše o tom Deník. Jak by mohla vypadat budoucnost lokality místního nádraží v Prostějově? Město zve na veřejnou diskuzi na toto téma. Koná se tento čtvrtek od 16 hodin na dopravním hřišti. Návrhy na proměnu představí školáci a vysokoškoláci. Prezentaci nápadů budou mít žáci ze základní školy Edvarda Valenty a budoucí architekti z brněnského VUT. Město dále představí výsledky participativních aktivit a výstupů připravovaných v rámci projektu Urbact. Když zaparkujete, nezapomínejte na brzdu. Včera dopoledne zaparkoval 30-letý řidič na parkovišti v Hinčici pod Sušinou na Šumpersku, ale své osobní auto dostatečně nezabezpečil proti pohybu a odešel. Co se stalo pak?
4: Auto se po čase samovolně rozjelo, projelo celé parkoviště a narazilo zadní části do svislé dopravní značky, kterou vyvrátilo. Fabia dál pokračovala v jízdě přes komunikaci a zastavila se až o protější silniční příkop. Ke zranění osob nedošlo a na vozidle byla škoda odhadnutá na 20 000 korun a na dopravním značení 10 000 korun.
3: Popisuje situaci za policii komisařka Miluše Zajícová.
0: Sport.
3: Tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina se loučí s challengerem v italské Katolice hned v prvním kole. Dalibor nezvládl střet s domácím tenistou Guerrierim. Na turnaji končí po prohře 1-2 na sety.
1: Rádio Metropole. Co na sebe?
5: Připomínáme, že naše fotbalová repre odehraje páteční zápas na mistrovství světa v mexickém městě Zazopan a tam dnes budou mít relativně podobné počasí jako my tady u nás na Moravě. Víme, jak budeme oblačno anebo zataženo odpoledne místy přehaňky a denní teploty mezi 22 a 24 stupni Celsia.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Hořící panelák v Olomouci, policie na D1, také na Vyškovsku. Víme, jak se jezdí tady. Jak od nás víte, kvůli požáru paneláku je teď v Olomouci omezen průjezd ulicí Janského. Zasahují tady hasiči. Policie v Olomouci kontroluje rychlost, pásy i telefony za volantem na Brněnské ulici. Další hlídka na 260 km D1 u Kroměříže nebo mezi Vyškovem a Komořany. Jeďte s námi a bezpečně. Hezké dopoledne.
1: Víc energie.

Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
4: řeky. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Láska je láska.
11: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
12: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa, že sa radovať smie.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
17: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole. Kam vyrazit?
1: Olomouc nespí a pořád se tady něco děje. Dvořáková Olomouc finišuje. Hudební ohňostroj Moravské filharmonie vypukne 14. června v letním kině. Ano, tuto neděli od 19.30. Vystoupí tu také Jiří Korn, Eva Burešová nebo Patricie Kaňok z Vesny. Také vás zveme na nový Spielbergův snímek Den odhalení. Ve čtvrtek má premiéru například v Přerovské hvězdě, v Zábřehu, v Mohelnici, také v kině v Šumperku a nového Spielberga bude promítat také letní kino v Hranicích. V pátek od 21 hodin. A také tip pro celou rodinu, hrát Sovinec chystá na víkend gotický rytířský turnaj. Budou šermíři, také loutkové divadlo a zatančíme si dobové šlechtické tance. Program na webu sternberg.eu.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
13: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
14: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
15: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
16: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
17: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
18: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
19: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
3: Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
19: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: to.
1: Radio Metropole.
2: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
3: Teda skoro na přání.
2: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
3: Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Kouř nad sídlištěm povel v Olomouci. Hasiči dnes dopoledne zamířili na Janského ulici. Hořelo tu v bytě ve druhém patře jednoho z panelových domů. Pustili se do likvidace požáru proudem a pomohli obyvatelům.
4: Zraněná byla jedna osoba, tu jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Další 14 lidí jsme ze silně zakouřených prostor zachránili ve vyváděcích maskách. Využili jsme výškovou techniku, kterou jsme použili pro monitoring situace. Zásah jsme vedli v dýchací technice, vnitřní i vnější cestou, využili jsme 2C proudy.
3: Popisuje zásah za hasičem mluvčí Lucie Balážová a jaká je příčina vzniku požáru.
4: V bytě došlo k zahoření baterie elektrokola, která se v tu chvíli nabíjela. Od ní se potom požár rozšířil do dalších prostor. Všechny byty jsme ve spolupráci s policií České republiky prošli, zkontrolovali a všechny obyvatele jsme bezpečně vyvedli. Škoda se bude blížit ke 3 milionům korun.
3: Doplnila za hasiče Lucie Balážová k dnešnímu požáru v panelovém domě na Janského ulici v Olomouci.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dnes je úterý a k dostání je nový týdeník Kroměřížska. Čím překvapí? V rubrice Jak to u nás chodívalo můžete obdivovat staré fotografie z Morkovic Slížan. Najdeme tu i rozhovor s tamním starostou Pavlem Horákem. Let českého astronauta do vesmíru je stále skutečnější. Český záložní astronaut Aleš Svoboda by mohl v druhé půlce roku 2027 odletět na stanici ISS. Evropská vesmírná agentura už podepsala dohodu o české orbitální misi. Na ní má Aleš Svoboda plnit prestižní roli pilota. Náklady na misi mají dosáhnout 2 miliardy korun, které pokryjí rozpočty rezortů dopravy a obrany. Aleš Svoboda by se měl stát prvním českým občanem na stanici ISS.
1: Sport.
3: A podíváme se na tenisový Challenger do Bratislavy. V těchto chvílích rozehrál svůj úvodní zápas na podniku tenista prostějovského klubu Maxim Mrva. Hraje duel prvního kola s krajanem Martinem Krumichem. Přineseme vám výsledek.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude, zatím dál celkem vedro a dusno. Teploty se drží kolem 25, někde to může být i 28. To se ale změní. Během odpoledne to na Moravě můžou rozčísnout přehánky anebo bouřky a pak se taky ochladí na 15 až 18 stupňů. K večeru už by to mělo být bez deště, pršet má zase v noci a také zítra. A zítra prý na teploměru bude maximálně 16 stupňů.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci ještě musíme chvilku počítat s omezením na Janského, kde hasiči dořešují likvidaci požáru v jednom z paneláků. Jinak nehodu máme v Kroměříži, na Moravské. Je to srážka osobáku s dodávkou, na místě záchranáři. Bouráme také na Šumpersku, v Bludově, v ulici Nová dědina. Je tu zavřený jeden pruh, auto tady bohužel srazilo chodce. I tady máme sanitku. A taky máme hlášené policejní hlídky v Oničově, na nemocniční, anebo na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Máš správně naladěno? No jasně, ale možná máš taky hlad. A od toho je tady tvoje rychlá gastrospojka na Rádiu Metropole. Jako vždycky víme, kde se skvěle nabaštíme, jsou tady naše polední meníčka z Olomouce. Dáme třeba koprovku s vajíčkem nebo fazole s omáčkou ze sušených rajčat a kešu. Dnes v restauraci koza zůstala celá. Smažené kuřecí stripsy, marinované v podmáslí s česnekem, grilovaný vepřový steak na restované cuketě nebo mexické nudličky s cibulí a s chalapeno s papričkami. Tak to můžeme zkusit u Morgana. Španělský ptáček s dušenou rýží, řecká musaka s lilkem, mletým masem a polníčkem, to nás čeká v bistru Paulus. A je tady ještě kuře na paprice a taky naše sekaná s bramborovou kaší, na to dneska láká baseball pub na Lascích. A taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Dneska jsou to třeba cizrnové lívanečky s lesním ovocem, filet z sandáta na červené čočce a nebo zeleninový špíz z tofu. Kdyby cokoliv, další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz. To je ta nejlepší adresa ve městě. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Tohle je Radio Metro.

0: váš Rádio Metropole hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: 10 vteřin.
3: Co všechno se dá na fotbalovém hřišti stihnout za tuhletu krátkou dobu? Možná pár přihrávek, rychlý sprint, instrukce od trenéra, třeba i pěkná klička. A za 10 vteřin se má nově stihnout i střídání. Ano, letošní fotbalové mistrovství světa zavádí novinku proti zdržování hry. Má to fungovat tak, že střídaný hráč musí opustit hřiště do 10 vteřin, a to nejbližším okrajem trávníku. Pokud to nestihne, jeho náhradník si ještě počká a na hřiště vběhne až po další minutě hry. Takže žádné pomalé loučení s fanoušky, s bohem lásko, já jdu dál, a žádné obcházení půlky stadionu. Co myslíte? Pomůže to tomu, aby se konečně víc hrálo a méně zdržovalo?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allplan ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Allplanu. Dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allplan, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allplan.cz.
9: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
10: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
11: Velkolepá

0: Hlubáková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
3: A my budeme tancovat, až do samého rána.
2: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
4: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Kde se dá v Olomouci tvořit? Redakce webu Report.cz se vydala prozkoumat v novém dílu seriálu Za dveřmi umělce Kreativní centrum Fabrika. Najdeme ho v areálu Cihelny na Nové ulici a je coworkem pro kreativce. Jak propracované je místo, kde si lze upravit kolo, přešít šaty nebo třeba zkoušet s kapelou? To si přečtěte v aktuálním článku o fabrice na webu Report.cz. Seriál Za dveřmi umělce vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Bytový boom v Šumperku. Město vyhlásí soutěž na stavbu 90 bytů v areálu bývalé továrny Hedva. Vzniknout tu má i parkoviště se 120 místy. A ještě soukromý investor plánuje 150 bytů na místě bývalého hotelu Moravan. O novince píše Deník. Ve vzduchu visí změna financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší poplatky pro ČT a rozhlas. Místo toho mají dostávat peníze od státu.
4: Pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. To je náš pocit. Nevíme, co bude v pondělí na vládě. Mělo by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
3: Komentuje situaci ředitel ČT Hynek Chudárek. Na ledovém kontinentu je to na mikinu. Nejsevernější část pevninské Antarktidy, antarktický poloostrov, zasáhlo nezvykle teplé počasí. V oblasti již začíná zima a přesto tu vědci hlásí přes den 15 stupňů a v noci 5 nad nulou.
0: Sport.
3: České hokejistky už vědí, jaké budou mít soupeřky na letošním mistrovství světa. Na šampionátu v Dánsku se představí ve skupině A proti Rakousku, Švýcarsku, Německu a Spojeným státům. Mistrovství světa hokejistek se poprvé koná v listopadu, aby lépe zapadlo do kalendáře zámořských soutěží.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak budem. Víme, že tento týden má být počasí hodně proměnlivé, sluníčko, mraky a pak se můžou objevit i přehánky anebo bouřky, zejména dneska odpoledne. Od středy má pak bouřková aktivita utichnout, s otazníkem je předpověď na víkend. Jinak teploty na Moravě během několika hodin zažijí sešup z letních 25 na 15 až 18 a zítra prý bude maximálně 16 stupňů.
6: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Tak je tady naše blesková polední doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci u fakultní nemocnice na Hněvotínské nebo taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Mořice a taky jak je sjezd na Ivanovice. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo

0: jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám zprávy a začínáme právě teď. Ve velké běžecké mraveniště se promění tuto sobotu Olomouc. Do centra zamíří asi 12 000 běžců v rámci Matony Running Festivalu. Hlavní půlmaraton, štafety i doprovodné závody hlásí vyprodanou kapacitu. Na startu se sejdou běžci 62 národností. Ze zahraničí nejvíce dorazí Slováků, Poláků a Němců. A více než třetinu startovního pole tvoří místní patrioti z Olomouckého kraje. Start hlavního závodu Olomouckého půlmaratonu je v sobotu v 19 hodin na Horním náměstí. Běžecký svátek tuto sobotu od 15 hodin výrazně omezí městskou hromadnou dopravu. Od 17.30 se postupně zastaví tramvaje 2, 4 a U, které nahradí autobusy. A od 18 hodin se omezení dotkne 12 autobusových linek v trase závodů. Podrobnosti najdeme na webu dopravního podniku dpmo.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: O prázdninách klid na základkách a v mateřinkách v Moravské Třebové nebude. Město vloží během letních prázdnin asi 6 milionů korun do oprav svých dvou základních škol a pěti mateřských. Velký stavební ruch čeká základní školu u kostela, kde vznikne i nová přístavba. Filipíny se vzpamatovávají z jednoho z nejsilnějších zemětřesení za 50 let. Souostroví v pondělí zasáhly téměř 8-stupňové otřesy, které bořily domy. Neštěstí si vyžádalo nejméně 40 obětí a stovky zraněných. Záchranáři pátrají po dalších lidech v sutinách budov.
0: Sport.
2: České fotbalistky mají před sebou nejdůležitější utkání dosavadního průběhu kvalifikace na mistrovství světa 2027. Dnes nastoupí v Cardiffu proti Walesu a ve hře bude první místo ve kvalifikační skupině Ligy B. Výkopě v 19 hodin.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
3: Víme, jak bude. Dneska odpoledne spíše zamračeno. Sem tam se objeví taky přehánky anebo bouřky. A co večer? To nás prý na obloze čeká velká paráda. Ke konjunkci Venuše a Jupiteru se totiž přidá i Merkur. A to se zas tak často nevidí. Pokud bude večer aspoň trochu jasno, vyhlížejte tuhle planetární trojici už za soumraku nad západním horizontem. Jinak v noci a taky zítra prý zase bude trochu pršet a ještě se ochladí. Ve středu bude zhruba jen 16 stupňů.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci na křižovatce Velkomoravská Švajcerová, ano, na té křižovatce u Lidlu, jinak policejní hlídku máme hlášenou v Lutíně na Olomoucké a taky v Prostějově na Konečné, jak je ten kruháč mezi Oby a Teskem. Tak pozor, nejenom na rychlost, ale třeba taky na mobily a pásy. A my už vám přejeme šťastnou cestu.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor.

0: Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
1: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz. Láska
5: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
12: Tohle je
13: Radio Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě tak startujeme další seriál typů na cyklovýlety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázní se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Palneo Park, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když půjdete z toho lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky v dáli, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně zvyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu. Jan Machovský, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
4: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
8: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
11: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
12: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlas Trio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
3: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: koukej.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 14 hodin.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
4: Jdeme na další zprávy. Přísný zákaz vstupu do vody nyní platí v biocentru u Vrbátek mezi Prostějovem a Olomoucí. Mimořádné opatření je tu po náhlém úhynu psa, který se tu koupal. Existuje vážné podezření na výskyt nebezpečných toxických sinic v místě, píše o tom Deník. Jak by mohla vypadat budoucnost lokality místního nádraží v Prostějově? Město zve na veřejnou diskuzi na toto téma. Koná se tento čtvrtek od 16 hodin na dopravním hřišti. Návrhy na proměnu představí školáci a vysokoškoláci. Prezentaci nápadů budou mít žáci ze základní školy Edvarda Valenty a budoucí architekti z brněnského VUT. Město dále představí výsledky participativních aktivit a výstupů připravovaných v rámci projektu Urbact. Když zaparkujete, nezapomínejte na brzdu. Včera dopoledne zaparkoval 30-letý řidič na parkovišti v Hinčici pod Sušinou na Šumpersku, ale své osobní auto dostatečně nezabezpečil proti pohybu a odešel. Co se stalo pak?
5: Auto se po čase samovolně rozjelo, projelo celé parkoviště a narazilo zadní části do svislé dopravní značky, kterou vyvrátilo. Fabia dál pokračovala v jízdě přes komunikaci a zastavila se až o protější silniční příkop. Ke zranění osobně došlo a na vozidle byla škoda odhadnutá na 20 000 korun a na dopravním značení 10 000 korun.
4: Popisuje situaci za policii komisařka Miluše Zajícová.
2: Sport.
4: Vítězně vstoupil na tenisový Challenger v Bratislavě hráč prostějovského klubu Maxim Mrva. V prvním kole podniku vyzval na antukovém kurtu krajana Martina Krumicha a zvítězil 2-0 na sety a postupuje do osmifinále Challengeru.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Víme, jak bude, zatím dál celkem vedro a dusno. Teploty se drží kolem 25, někde to může být i 28. To se ale změní. Během odpoledne to na Moravě můžou rozčísnout přehánky anebo bouřky a pak se taky ochladí na 15 až 18 stupňů. K večeru už by to mělo být bez deště, pršet má zase v noci a také zítra. A zítra prý na teploměru bude maximálně 16 stupňů.
7: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Zdravíme za volant, je tady naše rychlá odpolední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na ulici Volkerova, taky v Dubu nad Moravou, na Tyršově nebo na dálnici D46 na exitu Držovice. A hlášenou máme taky nehodu na Olomoucku na trase Své Sedlice Přáslavice. Jde o havárii dvou osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
1: FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
8: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
10: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 8.

0: Hleďte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Jak už od nás víte, blíží se Matony Running Festival, známý také jako Olomoucký půlmaraton. Bude to už tuto sobotu. Otázka zní, jaké bude o víkendu počasí. Budou pak na trati osvěžovací místa a kropící vozy a kolik toho asi tak závodníci vypijí. I na to nám odpoví Olomouc.cz. Taky víme, kde budou kvůli olomouckému půlmaratonu úplné anebo částečné uzavírky. Víc už teď na report.cz v sekci doprava. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba přehled možností, kam můžeme přihlásit naše děti, pokud z nich chceme mít sportovce. A je tu i rozhovor se starostou Morkovic Slížan Pavlem Horákem. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allplan ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Allplanu, dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allplan, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allplan.cz.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že sa radovať smiem.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
10: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
11: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
15: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
16: Industriální prostor BOV.
15: Sochy Honzy Dostála.
16: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horkýže Slíže.
15: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horkýže Slíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
17: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
18: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
19: Radio Metropole.
20: Spojujeme generace.
21: Spojujeme generace.
22: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce.
23: Spojujeme generace. Metropole.
0: Metropole.

0: one time.
1: Radio Metropole.
2: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Kouř nad sídlištěm povel v Olomouci. Hasiči dnes dopoledne zamířili na Janského ulici. Hořelo tu v bytě ve druhém patře jednoho z panelových domů. Pustili se do likvidace požáru proudem a pomohli obyvatelům.
4: Zraněná byla jedna osoba, tu jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Další 14 lidí jsme ze silně zakouřených prostor zachránili ve vyváděcích maskách. Využili jsme výškovou techniku, kterou jsme použili pro monitoring situace. Zásah jsme vedli v dýchací technice. Vnitřní i vnější cestou využili jsme 2C proudy.
3: Popisuje zásah za hasiče mluvčí Lucie Balážová a jaká je příčina vzniku požáru.
4: V bytě došlo k zahoření baterie elektrokola, která se v tu chvíli nabíjela. Od ní se potom požár rozšířil do dalších prostor. Všechny byty jsme ve spolupráci s policií České republiky prošli, zkontrolovali a všechny obyvatele jsme bezpečně vyvedli. Škoda se bude blížit ke 3 milionům korun.
3: Doplnila za hasiče Lucie Balážová k dnešnímu požáru v panelovém domě na Janského ulici v Olomouci. Lidé houfně vstupují do armády. Od začátku roku nabrala 1400 vojáků. Jejím cílem je získat během roku 1800 rekrutů a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce záložáků.
5: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku.
3: Komentuje situaci ministr obrany Jaromír Zuna.
0: Sport.
3: A podíváme se na tenisový challenger do Bratislavy. V těchto chvílích rozehrál svůj úvodní zápas na podniku tenista prostějovského klubu Maxim Mrva. Hraje duel prvního kola s krajanem Martinem Krumichem. Přineseme vám výsledek.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
7: Víme, jak budem, víme, že tento týden má být počasí hodně proměnlivé, sluníčko, mraky a pak se můžou objevit i přehánky anebo bouřky, zejména dneska odpoledne. Od středy má pak bouřková aktivita utichnout, s otazníkem je předpověď na víkend. Jinak teploty na Moravě během několika hodin zažijí sešup z letních 25 na 15 až 18 a zítra prý bude maximálně 16 stupňů.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
7: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci na Komenského, je to kousek od mostu, jde o ťukanec 3 osobáků a je tady teď silnější provoz. Bouráme taky v Olomouci na Přerovské, jinak policejní hlídku máme hlášenou na trase Prostějov Dub nad Moravou, jak je ta odbočka na Hrdibořice, anebo přímo v Prostějově na Kojetínské. A komplikace máme teď odpoledne v Lutíně na Olomoucké kvůli požáru domu, ulice je tady uzavřená, pro kamiony je stanovená objížďka už od Kruháče v Hněvotíně. Osobáky jedou přes sídliště. Tak ať už máte namířeno kamkoliv, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

Připravte si udice, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
2: Dneska padla.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
12: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Hrdlíková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlas Trio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Radio Metropole.
7: Taneční rádio s

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Piráty.
1: Olomouc nespí a pořád se tady něco děje. Dvořáková Olomouc finišuje. Hudební ohňostroj Moravské filharmonie vypukne 14. června v Letním kině. Ano, tuto neděli od 19.30. Vystoupí tu také Jiří Korn, Eva Burešová nebo Patricie Kaňok z Vesny. Také vás zveme na nový Spielbergův snímek Den odhalení. Ve čtvrtek má premiéru například v Přerovské hvězdě, v Zábřehu, v Mohelnici, také v kině v Šumperku a nového Spielberga bude promítat také Letní kino v Hranicích. V pátek od 21 hodin. A také tip pro celou rodinu, hrad Sovinec chystá na víkend gotický rytířský turnaj. Budou šermíři, také loutkové divadlo a zatančíme si dobové šlechtické tance. Program na webu sternberg.eu.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
0: Metropole. Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš. Kde stojí kolony, jaké je počasí na Moravě a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás.
7: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Přinášíme vám zprávy a začínáme právě teď. Ve velké běžecké mraveniště se promění tuto sobotu Olomouc. Do centra zamíří asi 12 000 běžců v rámci Matony Running Festivalu. Hlavní půlmaraton, štafety i doprovodné závody hlásí vyprodanou kapacitu. Na startu se sejdou běžci 62 národností. Ze zahraničí nejvíce dorazí Slováků, Poláků a Němců. A více než třetinu startovního pole tvoří místní patrioti z Olomouckého kraje. Start hlavního závodu Olomouckého půlmaratonu je v sobotu v 19 hodin na Horním náměstí. Běžecký svátek tuto sobotu od 15 hodin výrazně omezí městskou hromadnou dopravu. Od 17.30 se postupně zastaví tramvaje 2, 4 a U, které nahradí autobusy. A od 18 hodin se omezení dotkne 12 autobusových linek v trase závodů. Podrobnosti najdeme na webu dopravního podniku dpmo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: O prázdninách klid na základkách a v mateřinkách v Moravské Třebové nebude. Město vloží během letních prázdnin asi 6 milionů korun do oprav svých dvou základních škol a pěti mateřských. Velký stavební ruch čeká základní školu u kostela, kde vznikne i nová přístavba. Filipíny se vzpamatovávají z jednoho z nejsilnějších zemětřesení za 50 let. Souostroví v pondělí zasáhly téměř 8-stupňové otřesy, které bořily domy. Neštěstí si vyžádalo nejméně 40 obětí a stovky zraněných. Záchranáři pátrají po dalších lidech v sutinách budov.
1: Sport.
2: České fotbalistky mají před sebou nejdůležitější utkání dosavadního průběhu kvalifikace na mistrovství světa 2027. Dnes nastoupí v Cardiffu proti Walesu a ve hře bude první místo ve kvalifikační skupině Ligy B. Výkop je v 19 hodin.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
3: Ve středu bude na Hané převládat oblačná až zatažená obloha a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Ve čtvrtek začne srážek ubývat, postupně se ukáže i sluníčko a teploty se budou držet kolem 16 stupňů. Podobná změna počasí čeká i velkou část střední Evropy. Ochlazení a srážky dorazí i do Rakouska, Polska nebo na Slovensko.
4: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Olomouci pozor na hustější provoz na 17. listopadu na Hodolanské a nebo na Pavlovické. Pozor si dejte také na nehodu, tu nám hlásíte aktuálně v ulici Komenského. A vážnou nehodu řešíme na D35, a to na trase Olomouc-Mohelnice mezi exity Mohelnice-Jih a Mohelnice. Je to tady neprůjezdné z důvodu havárky osobáku.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Metropole. Tvoje webovka a online poslech na radiometro.cz.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
4: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
5: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárnice.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: 13. června užijí Smetanovy sady v Prostějově akcí s názvem Prostě piknik komunitní snídaně. Od 9 do 12 hodin se prostor kolem altánu u hradeb promění v místo sousedských setkání, dobrého jídla, hudby a pohodové atmosféry. Primátora města Prostějova Františka Jury se ptáme, co si pod pojmem komunitní snídaně mohou lidé představit.
1: Je to vlastně velmi jednoduché. Přijdete do parku, vezmete si deku, sednete si s rodinou nebo s přáteli, dáte si něco dobrého a strávíte příjemné odpoledne mezi ostatními lidmi. Někdo si může přinést vlastní snídaní, někdo si dá něco od partnerů akce a někdo také může přijít jenom posedět a užít si skvělou atmosféru. Důležité je, aby se lidé cítili dobře a aby si prostě mohli užít trochu jinak než obvykle. Tak si přijďte prosím všichni užít společně první komunitní snídaní v Prostějově. Všechny vás zveme.
0: Říká primátor města Prostějov František Jura. Děkujeme. Více na webu prostějov.eu.
2: Posloucháš Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
0: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
3: 10 vteřin.
4: Co všechno se dá na fotbalovém hřišti stihnout za tuhletu krátkou dobu? Možná pár přihrávek, rychlý sprint, instrukce od trenéra, třeba i pěkná klička. A za 10 vteřin se má nově stihnout i střídání. Ano, letošní fotbalové mistrovství světa zavádí novinku proti zdržování hry. Má to fungovat tak, že střídaný hráč musí opustit hřiště do 10 vteřin, a to nejbližším okrajem trávníku. Pokud to nestihne, jeho náhradník si ještě počká a na hřiště vběhne až po další minutě hry. Takže žádné pomalé loučení s fanoušky, s bohem lásko, já jdu dál, a žádné obcházení půlky stadionu. Co myslíte? Pomůže to tomu, aby se konečně víc hrálo a méně zdržovalo?
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
6: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se, firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
11: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
12: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
13: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
14: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
15: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
16: Rádio Metropole.
17: Tvoje odpoledne.
16: Tvoje rádio.
17: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Přerov přispěje 5,5 milionu korun na odhlučnění dálnice D1 u Dluhonic. Obyvatele od prosincového otevření dálnice obtěžuje rázový hluk a rány z mostní estakády. Vedení Přerova proto schválilo dotaci pro ředitelství silnic a dálnic na technickou úpravu mostního závěru, která hluk utlumí. Poskytnutí peněz budou 15. června definitivně schvalovat zastupitelé.
4: Jak by mohla vypadat budoucnost lokality místního nádraží v Prostějově? Město zve na veřejnou diskuzi na toto téma. Koná se tento čtvrtek od 16 hodin na dopravním hřišti. Návrhy na proměnu představí školáci a vysokoškoláci. Prezentaci nápadů budou mít žáci ze základní školy Edvarda Valenty a budoucí architekti z brněnského VUT. Město dále představí výsledky participativních aktivit a výstupů připravovaných v rámci projektu Urbact. Když zaparkujete, nezapomínejte na brzdu. Včera dopoledne zaparkoval 30-letý řidič na parkovišti v Hinčici pod Sušinou na Šumpersku, ale své osobní auto dostatečně nezabezpečil proti pohybu a odešel. Co se stalo pak?
5: Auto se po čase samovolně rozjelo, projelo celé parkoviště a narazilo zadní části do svislé dopravní značky, kterou vyvrátilo. Fabia dál pokračovala v jízdě přes komunikaci a zastavila se až o protější silniční příkop. Ke zranění osob nedošlo a na vozidle byla škoda odhadnuta na 20 000 korun a na dopravním značení 10 000 korun.
4: Popisuje situaci za policii komisařka Miluše Zajícová.
1: Sport.
4: Vítězně vstoupil na tenisový challenger v Bratislavě hráč prostějovského klubu Maxim Mrva. V prvním kole podniku vyzval na antukovém kurtu krajana Martina Krumicha a zvítězil 2-0 na sety a postupuje do osmifinále challengeru.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
6: V roce 2014 jsme 9. června naměřili teplotní rekord přes 34 stupňů Celsia. Letos je ale počasí výrazně umírněnější. Během úterního odpoledne bude na Hané přibývat oblačnosti a hlavně k večeru se mohou místy objevit přehánky.

0: Obady jen kolem 18 až 20 stupňů Celsia.
1: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Osobák narazil do svodidel mezi Olomoucí a obcí Přáslavice, tak tady rozhodně opatrně. Nehodu nám hlásíte i ve Vyškově v ulici Dědická. Stále se dořešuje také bouračka na D35 na trase Mohelnice Olomouc mezi exity Mohelnice a Mohelnice Jih. Už by to tady ale mělo být průjezdné. A zpomalit se nám vyplatí i v obci Napajedla v ulici Nádražní. Tady na vás číhá policejní hlídka. Tak šťastnou cestu!
3: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie.

0: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Láska
7: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
13: Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 9. června, narozeniny slaví herečka Natalie Portman a nebo herec Johnny Depp. Svátek má Stanislava, tedy každá Stáňa, a právě dnes je den kačera Donalda. Tahle kreslená postavička slaví už 92. narozeniny a dobře ji zná i Chandler ze seriálu Přátelé.
2: Víš, co je divný?
3: To já nevím.
2: Kačer Donald nenosí kalhoty. Ale když vyjde ze sprchy, pokaždý má ruční kolem pasu. Chci vědět, jaký to má smysl.
1: Ať jste v úterý 9. června v naprosté pohodě, přeje kačer Donald i vaše věrné Moravské rádio.
0: Metropole právě dnes.
4: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
7: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
8: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
17: A my budeme tancovat, až do samého rána.
16: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
18: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny obydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
19: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
6: Metropole.
2: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe.
7: A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Kde se dá v Olomouci tvořit? Redakce webureport.cz se vydala prozkoumat v novém dílu seriálu Za dveřmi umělce Kreativní centrum Fabrika. Najdeme ho v areálu Cihelny na Nové ulici a je coworkem pro kreativce. Jak propracované je místo, kde si lze upravit kolo, přešít šaty nebo třeba zkoušet s kapelou? To si přečtěte v aktuálním článku o fabrice na webureport.cz. Seriál Za dveřmi umělce vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Bytový boom v Šumperku. Město vyhlásí soutěž na stavbu 90 bytů v areálu bývalé továrny Hedva. Vzniknout tu má i parkoviště se 120 místy. A ještě soukromý investor plánuje 150 bytů na místě bývalého hotelu Moravan. O novince píše Deník. Ve vzduchu visí změna financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší poplatky pro ČT a rozhlas. Místo toho mají dostávat peníze od státu.
3: Pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. To je náš pocit. Nevíme, co bude v pondělí na vládě. Mělo by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
2: Komentuje situaci ředitel ČT Hynek Chudárek. Na ledovém kontinentu je to na mikinu. Nejsevernější část pevninské Antarktidy, antarktický poloostrov, zasáhlo nezvykle teplé počasí. V oblasti již začíná zima a přesto tu vědci hlásí přes den 15 stupňů a v noci 5 nad nulou.
0: Sport.
2: České hokejistky už vědí, jaké budou mít soupeřky na letošním mistrovství světa. Na šampionátu v Dánsku se představí ve skupině A proti Rakousku, Švýcarsku, Německu a Spojeným státům. Mistrovství světa hokejistek se poprvé koná v listopadu, aby lépe zapadlo do kalendáře zámořských soutěží.
1: Radio Metropole, to na sebe.
4: Vystřídala oblačnost, na Hané aktuálně měříme kolem 20 stupňů a objevit se mohou přehánky nebo bouřky. Středa už přinese převážně oblačné počasí, déšť a také citelné ochlazení. Teploty zůstanou většinou pod 20. Pranostika nám říká, že svatá Margita vodí léto do žita. Na letní teploty si ale po středečním ochlazení budeme muset ještě chvíli počkat.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Na trase z Olomouce na Přerov pozor na policejní hlídku, a to na D55 hned na exitu Velký Týnec. Policie na vás číhá také ve Zlíně na třídě 3. května anebo na D1 na trase Přerov Ostrava za exitem Lipník nad Bečvou Loučka. Nehodu nám hlásíte také z Vyškova na ulici Brněnská, havaroval osobák a jezdíme tu Kyvadlově. A dořešovat se stále může také nehoda mezi Olomoucí a obcí Přáslavice. Tak hlavně opatrně.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Pojďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
12: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.

0: Your husband is coming.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Právě teď startujeme další seriál typů na cyklovýlety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor
3: našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové Lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových Lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu lesnímu baru, ale myslím si, že zdatná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně.
2: Musíme zastavit a jenom žasnout a koukat.
3: Když skorujete z toho lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dály, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Prizmy,

0: co vyhlásí, tak uvidíte nádherně z vyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu Jan Machovský. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se, firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
9: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kultura-hranice.cz.
10: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
11: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Ve středu bude na Hané převládat oblačná až zatažená obloha a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Ve čtvrtek začne srážek ubývat, postupně se ukáže i sluníčko a teploty se budou držet kolem 16 stupňů. Podobná změna počasí čeká i velkou část střední Evropy. Ochlazení a srážky dorazí i do Rakouska, Polska nebo na Slovensko.
0: Víc energie.

0: 20 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Hanáková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
3: Rádio Metropole.
4: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
3: Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Jak už od nás víte, blíží se Matony Running Festival, známý také jako Olomoucký půlmaraton. Bude to už tuto sobotu. Otázka zní, jaké bude o víkendu počasí. Budou pak na trati osvěžovací místa a kropící vozy a kolik toho asi tak závodníci vypijí. I na to nám odpoví Olomouc.cz. Taky víme, kde budou kvůli olomouckému půlmaratonu úplné anebo částečné uzavírky. Víc už teď na report.cz v sekci doprava. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba přehled možností, kam můžeme přihlásit naše děti, pokud z nich chceme mít sportovce. A je tu i rozhovor se starostou Morkovic Slížan Pavlem Horákem. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM

0: Běžte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentářů.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Připravte si udice, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.

skóre zase vyšší než loni. Takže prej jsme ready, asi prej jsme ready, víš. Máme už hotový školy a ty si nejseš jistý, kámo, tak to sorry, protože prej jsme ready, asi prej jsme ready, víš.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě teď startujeme další seriál typu na cyklovýlety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázní se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Palneo Park, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když půjdete z toho lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dály, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel, což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně zvyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu Jan Machovský. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Kde se dá v Olomouci tvořit? Redakce webu Report.cz se vydala prozkoumat v novém dílu seriálu Za dveřmi umělce Kreativní centrum Fabrika. Najdeme ho v areálu Cihelny na Nové ulici a je coworkem pro kreativce. Jak propracované je místo, kde si lze upravit kolo, přešít šaty nebo třeba zkoušet s kapelou? To si přečtěte v aktuálním článku o fabrice na webu Report.cz. Seriál Za dveřmi umělce vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Bytový boom v Šumperku. Město vyhlásí soutěž na stavbu 90 bytů v areálu bývalé továrny Hedva. Vzniknout tu má i parkoviště se 120 místy. A ještě soukromý investor plánuje 150 bytů na místě bývalého hotelu Moravan. O novince píše Deník. Ve vzduchu visí změna financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší poplatky pro ČT a rozhlas. Místo toho mají dostávat peníze od státu.
3: Pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. To je náš pocit. Nevíme, co bude v pondělí na vládě. Mělo by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
2: Komentuje situaci ředitel ČT Hynek Chudárek. Na ledovém kontinentu je to na mikinu. Nejsevernější část pevninské Antarktidy, antarktický poloostrov, zasáhlo nezvykle teplé počasí. V oblasti již začíná zima a přesto tu vědci hlásí přes den 15 stupňů a v noci 5 nad nulou.
1: Sport.
2: České hokejistky už vědí, jaké budou mít soupeřky na letošním mistrovství světa. Na šampionátu v Dánsku se představí ve skupině A proti Rakousku, Švýcarsku, Německu a Spojeným státům. Mistrovství světa hokejistek se poprvé koná v listopadu, aby lépe zapadlo do kalendáře zámořských soutěží.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Ve středu bude na Hané převládat oblačná až zatažená obloha a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Ve čtvrtek začne srážek ubývat, postupně se ukáže i sluníčko a teploty se budou držet kolem 16 stupňů. Podobná změna počasí čeká i velkou část střední Evropy. Ochlazení a srážky dorazí i do Rakouska, Polska nebo na Slovensko.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.